0: die.
1: Hey, this is Ava Max.
2: All the hits.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
1: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
2: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
1: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
2: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
3: Prior je tady totiž pro vás.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
9: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
10: Výstava Prachatičtí ostrostřelci v Prachatickém muzeu od 29. května do 4. října. Seznamte se s historií spolku, výstrojí, výzbrojí, prapory nebo s kolekcí historických ostrostřeleckých terčů z 19. a 20. století. www.prachatickemuzeum.cz.
11: Fotbalové finále přichází do Botic. V sobotu 20. června se od 17 hodin střetnou krajské výběry Jihočeského a Středočeského krajského fotbalového svazu v rozhodujícím utkání Národního poháru krajských výběrů mužů v kvalifikaci UEFA Regions Cup. Vítěz poháru bude reprezentovat Českou republiku v evropské soutěži pro amatérské fotbalisty. Nenechte si ujít živý fotbal plný bojovnosti a krajské hrdosti. Sobota 20. června, výkop v 17 hodin, Votice.
12: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
13: V hodnotě 500 korun zdarma.
14: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
13: A dárek je váš, tak ušetřete si.
15: Tisku levně CZ.
16: Náplně hned.

0: víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio Faktor.

0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort-group.cz.
1: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
2: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
1: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
2: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
3: Prior je tady totiž pro vás.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dnes končí termín pro zaplacení daně z nemovitosti. Týká se to většiny majitelů bytů, domů nebo pozemků. Lidé s daní nad 5000 korun mohou zaplatit na dvě části. Druhá splátka je do konce listopadu. Kdo daně neuhradí včas, musí počítat s úrokem z prodlení. V Česku výrazně přibývá podnikatelů. Za první čtyři měsíce letošního roku jich přibylo přes 15 tisíc, což je meziročně o 41% víc. Podle analýzy jde o nejvyšší přírůstek za posledních 6 let. Nejvíce nových živnostníků přibylo v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Fotbalisty Paris Saint-Germain přijal sám prezident Macron. Hráči vítězného týmu Ligy mistrů dorazili po sobotním triumfu do Elizejského paláce. Předtím slavili s desítkami tisíc fanoušků pod Eiffelovou věží v Paříži. Oslavy byly přes den klidné, a to navzdory nočním násilnostem po finálovém zápase. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Léto na jihočeských silnicích bude ve znamení oprav a semaforů. Kraj a silničáři chystají práce zhruba za 800 milionů korun. Opravovat se budou úseky hlavních tahů u Prachatic, Blatné, Majdalény i mezi Planou a Štylcem. K tomu se přidají desítky silnic druhé a třetí třídy. Většinou se počítá s kyvadlovým provozem, ne s úplnými uzavírkami. Jdeme na počasí, taky dneska to bude na deštník. Předpověď slibuje povětšinou zataženo, jsem tam s přehánkami, která se uklidní během odpoledne, a naměříme do dvacítky.
4: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum'n'Bass Noc s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. 6 hodin, 2 minuty a tak se tady zase ti tři koumáci setkali. Michal, Jasmin a David, čau lidi.
2: Ahoj, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Pokud jste dneska nemohli spát, tak víme, čím to je. Dneska byl modrý úplněk, druhý úplněk tohoto roku.
1: Jo, takhle.
3: Takže to nebylo tím, že jsem včera po obědě asi 3 hodiny spal.
2: Ne.
1: Modrý úplněk. Tak vám přejeme krásné ráno. Pitbull, Back in Time pro vás, kdo nás sledíte. Pojďme na to. Hit Radio Faktor.

0: Tohle je Pitbull. Back in time na Hit Rádiu, 6 hodin, 6 minut, krásné ránko. Za malou chvíli je tu minuta šampionu, přesně tak, jak jste zvyklí. Budeme po vás chtít, jak se jmenujete, odkud jste, no a když byl ten úplněk, co jsme tady nakousli před chvílí, tak co se vám zdálo, nebo jak se vám spalo, nespalo, jo, tak to nám můžete sypat na 777-937-777 a já bych se vrátil k víkendu. Za mě krátkej.
1: Jako vždycky, ano.
0: Co u tebe, Davide?
2: Ještě kratší než obvykle.
0: A mi se doma povedlo se, nevím, jestli jste si toho všimli, ale mně se povedlo se spálit u víkendu.
1: To jsme si všimli hnedka, jak jsi přišel.
0: No ale a možná to máte podobně vy, kdo posloucháte. Ono v sobotu bylo tak, nebo aspoň tam, kde jsem byl já, na východě Čech, tak jako pod mrakem a sluníčko. A já, ať jsem na tom slunci nebyl dlouho, tak teďka rakan červanič, ale jako...
1: Já si trošku myslím, že Michal kecá. Protože David mi potvrdí, že on má to opálení takový jako čokoládový vyloženě, jo. Opravdu jako když jdete do solárka nebo na postřik, ale od sluníčka to máte takový zlatavý.
0: Čokoládový,
2: já mám to nestyd.
0: Předky no. V Itálii. Čokoládový Michal.
2: Dělali ti nechty?
0: No dobře.
2: V tom salonu.
0: Dobře. Tak to byl můj víkend, takže váš víkend v pohodě, dobře, tak
1: jo.
0: Tak jo, tak pojďte nám napsat, jak se vám spalo, co se vám zdálo. 777-937-777, tohle je Sia a já jdu obdivovat svoje krásné čokoládové opálení.

0: Tohle je Sia Elastic Heart na Hit Radio. 6 hodin, 11 minut, krásné ránko. Modrý úplněk, ze včera na dnes a ptali jsme se vás, jak se vám spalo, případně co se vám zdálo. Startuje minuta šampionů právě teď.
1: Lucie Bruntál špala jak miminko.
0: Ivča Praha jede směr práce, v noci se k ní přitulila dcera, že se jí zdálo, že na ní útočí velký komár.
1: Lukáš Lunchcrown spalo se krásně, až se mu v 11:30 v noci nechtělo vstávat do práce.
0: David Žacler, žena při úplňku nemůže spát, nevím proč holky to tak máte, ale dvojčata spí normálně.
1: Je to tak. Evča Frýdek Místek, zdálo se jí, že je u moře a má pohodu, bohužel to byl opravdu jen sen.
0: Káťa Vrchlabí pije kávičku, chystá se k doktorce na předoperační vyšetření, držte mi palečky, zdraví celý skvělý tým a její kamarádku Helenku, která jí odveze k lékaři a spala jak miminko při úplňku.
1: Anka Ostrava, spinkalo se jí velmi dobře.
0: Míša Třebíč, spalo se mi skvěle, o víkendu byla v Bratislavě na koncertě Iron Maiden, úplně boží zážitek.
1: Květa Děčín, úžasný víkend s nejlepší kamarádkou, výlety Papáníčko, Váleníčko a skvělá nálada.
0: Hezký, tak já myslím, že vy, kdo nás sladíte, posloucháte, jste se určitě v nějaké zprávě poznali. No a společný jmenovatel pro nás všechny teď bude muzika Linkin Park, The Emptiness Machine. Tak pojďme na to, hezké ráno.

0: chvíli po čtvrt na 7 ladíte Hit Radio. Ed Sheeran, s vámi Michal, Jasmina, David, hezké ránko. Pojďme se ještě pravděpodobně naposledy vrátit k hokeji. Mistrovství světa skončilo, a i když teda pro nás, pro náš hokejový národák nic moc, tak pro jeden národ to bude pravděpodobně navždycky nezapomenutelný turnaj, a to pro Nory.
1: To jsem se chtěla zeptat, jak jsme tady řešili, že jakmile my vypadneme, tak už to většinou moc neřešíme, takže já už byla úplně mimo, tudíž nevím nic.
0: Já to sjel třeba tak 3 minuty předtím, než jsem tady o tom začal mluvit, protože to mám úplně stejně, taky jsem netušil, co se dělo. Takže Norové porazili v boji o 3. místo Kanadu, jo, těm to teda moc přeju. No a kdo pak nám to vyhrál? Co, Davide?
2: No tak vyhráli to Finové, což bylo trošku překvapení, protože podle bookmakerů byli favority domácí Švýcaři. A zajímavostí tady z toho duelu je, že pokud se nepletu, tak Švýcaři prohráli už 3. finále za sebou.
0: Ajaj.
2: Vždycky v tom finálovém zápasu prostě tahají za kratší konec provazu.
0: Já jsem to teda Švýcarům moc přál. My jsme měli doma trošku neschody s přítelkyní, protože ona říkala, no, vyhrajou to Finové samozřejmě. Já říkám, já bych to přál Švýcarům, ona, ne, vyhrajou to Finové samozřejmě. Protože když si vzpomeneme 2 roky zpátky, když jsme tady na domácí půdě vyhráli my ten šampionát, tak to byla bomba, jo. Tak úplně jsem jim to tam posílal tu energii a nedopadlo to. Nicméně příští rok se má hrát hokejový mistrovství v Německu, což budeme mít kousek, takže tam pravděpodobně asi už teď plánujete vyrazit i vy, kdo nás sledíte. A podle všeho by náš národák měl spadat do skupiny B, kde bude Kanada, Švýcarsko, Amerika, Německo, Norsko, Dánsko, Maďarsko, Kazachstán a my. Ze mě stal hokejovej takovej jako fanda, no, hodně letos.
1: Z nuly na 100, tak.
0: Protože Jasmin jenom sedí a kouká a říká, jak to ví? No čtu to tady. Tak za rok možná nějaká medaile.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Housebrand Café, per favore.
5: Sì, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
7: Horalské hry v Novohradských horách v obci Benešov nad Černou. Od 13 hodin na náměstí obce průvod dudáků na hasičské hřiště. Pro dospělé i děti soutěžní odpoledne v tradičních ostrovních disciplínách. A další zajímavé atrakce pro děti bude i kouzelní. Večer taneční zábava. Již tuto sobotu na hasičském hřišti v Benešově nad Černou.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na Dek.cz.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku.
5: BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Zažijte večer plný objevů a překvapení. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích zve děti i dospělé na muzejní noc. Čekají vás interaktivní expozice a výstavy, zábavná představení, rodinné workshopy nebo přednášky. Muzejní noc v Jihočeském muzeu 5. června od 17 hodin. Vstup je zdarma. Více na www.muzeum.cb.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
12: Hodně věcí a málo místa. To zná každá rodina i každý řemeslník.
13: Kam to všechno dát?
12: www.uskladním.cz. První samoobslužné sklady v Budějovicích.
13: Snadno dostupné a monitorované.
12: A už nikdy nebudete řešit, kam co dát. Objednejte si svoji skladovou koji právě teď na www.uskladním.cz.
14: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
15: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
16: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně. Na trase z Českého Krumlova směrem na České Budějovice na úrovni Zlaté koruny probíhají stavební práce, počítejte s omezením.
17: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Faktor.

0: Tohle je Demilová, to Let It Go, taky Hit Radio 631 a taky David. Ranní update.
1: Finové znovu ovládli hokejový svět, ve finále porazili v Curychu domácí Švýcarsko 1-0 po prodloužení. Finsko získalo 5. titul mistrů světa v historii, naopak Švýcaři prohráli v finále už po třetí za sebou. Obraz Josefa Čapka Piják se v Praze prodal za rekordních 34 milionů korun. Jde o nový autorův rekord, ten předchozí držel obraz Nevěstka. Dílo z roku 1919 přitom začínalo na vyvolávací ceně 9 milionů. 342 milionů, to je množství balíčků, které bylo v loňském roce přepraveno v Česku, meziročně nárůst zhruba 8%. Naopak listových zásilek, doručených zejména Českou poštou, ubylo o skoro třetinu na 218 milionů.
2: 342 míčů, to je přece strašně moc.
1: Aby jsme si to dokázali líp představit, tak kdyby každý Čech v produktivním věku poslal balíčky, tak to vychází 49,6 balíčků na osobu, to znamená 50 balíčků, každý z nás, jak teď posloucháme.
2: Tak to za mě. Já si myslím, že dokážu za rok třeba max 20, jo. A to je dost taky.
0: Já se směju tomu, že nejsem překvapen, že David to přepočítal na jednoho člověka. Takže 50 balíčků jeden, tak já jsem teda nad průměrem.
1: Nad průměrem. Já jsem možná taky mírně nad průměrem, člověče.
0: Ale Jasmin, myslím si, že kdybys to zčotla, to tvoje noční nakupování a tak dále, víme, jo. Že to tak jako kilečko dá, určitě. Máme pro vás balík do ruky, song do ruky. Entrance, Stayin' Alive. Tohle je srdcovka, kterou vybrala naše hudební manažerka. Já se teda přiznám, já jsem vůbec nevěděl, že Entrance udělali remix Stayin' Alive. Vy jste to věděli?
1: Teď už to víme.
0: Pro mě to je teda úplná novinka, možná i pro vás, kdo posloucháte. Tak pojďme na to a připomínám, že srdcovky si můžete dát s Jirkou Plnářem mezi 12. a 13. Tak Stayin' Alive od Entrance na Hit Radio v 6.33. Hezké ráno, Stayin' Alive.

0: Doufáme, že máte parádní ráno, ač trochu zamračené, tak snad parádní. Ray Dalton 6:39 na Hit Radio.
1: Představte si, že v noci jedete autem a najednou tam vidíte tunel někde na místě, kde ještě včera vůbec nebyl. Tak co byste udělali? Někdo by možná zabrzdil, někdo by se otočil, někdo by se rozhodl to projet, pokračovat dál. A přesně na tomhle stojí story, která teďka obletěla sociální sítě, kdy měl teda údajně neznámý muž pod most namalovat falešný tunel a zmást takhle desítky řidičů. Což by bylo dost mazaný, ale taky ujetý samozřejmě. Nicméně pokud jste tuhletu storku už slyšeli, tak to má háček, je to celý fake a má nám to jenom ukázat, jak my pak vidíme něco na sítích a hnedka to všechno pošleme dál, aniž bychom si to ověřili.
0: Takže zase umělá inteligence.
1: Ano, je ano. To tak, je to jenom vygenerovaný obrázek, ale tyjo, kdyby někdo tohle fakt udělal, to by bylo hrozný.
0: To byla pohádka, ne, vlastně, jak se to jmenovalo, Kojot Vilda a pták uličník, ten mik-mik. Jak přece maloval ty falešný tunely na tu skálu, aby se o to vždycky aby se o to vždycky ten kojot rozsekal.
1: A jo, už to vidím.
0: To bylo ono.
1: Já.
0: To je ončo, no. Takže vlastně zase tak jako odpravdy to není, když to bylo v pohádce. No tak my se o vás, kdo nás máte sebou v autě, postaráme. Bacha na falešný tunely a jak to vypadá na cestách, rádi poradíme. Bude doprava. Za moment, hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Rádia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
4: Plavky.
5: Moda Nikola. Největší výběr plavek a spodního prádla světových značek v jižních Čechách. Přijďte si je k nám v klidu vyzkoušet. Rádi poradíme a najdeme tu pravou velikost. Moda Nikola. U masných krámů v Hroznové ulici v Budějovicích. www.modanikola.cz.
6: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
7: Auto Strakonice zve své příznivce na den otevřených dveří. Představíme nový model vozu Volkswagen T-Roc. Vozy si můžete vyzkoušet při testovací jízdě. Pro děti je připraven skákací hrad, malování na obličej nebo soutěž o mobilní telefon. Občerstvení je samozřejmostí. Uvidíme se 6. června od 9 do 15 hodin v autosalonu Volkswagen. Auto Strakonice na Písecké ulici, směr Praha.
8: Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
9: Zažijte sílu a odvahu na českobudějovickém výstavišti. Přijďte 5. a 6. června na den s armádou České republiky a složkami IZS. Čeká vás moderní i historická vojenská technika, dynamické ukázky a přednáška historika Eduarda Stehlíka. K poslechu zahrají armádní hudební soubory. Vstup je zdarma. Výstaviště České Budějovice. Více na webu vcb.cz.
10: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
11: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
10: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
11: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
12: Prior je tady totiž pro vás.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
0: Senkor.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák.
1: Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z jižních Čech hlásíte překážku v provozu na Strakonicku v Čečelovicích, probíhají práce na vozovce, komunikace je průjezdná kyvadlově.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: 800 937 937. Když zavoláte na tohle číslo, tak vám to třeba může vydělat dovolenou v hodnotě 40 000 korun.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000.
2: Dovolená vašeho vlastního výběru, ale s Invií za 40 000 korun. To můžete tady vyhrát.
0: To je soutěž Připoutej se prosím. Máme tady pro vás virtuální letadlo, dohromady 6 řad sedačky A až F. No a pokud trefíte tu správnou sedačku, na které se nebo pod kterou se, jak říká Jasmin, něco schovává, tak můžete vyhrát dovču za 40 000 případně.
2: Případně tady máme nějaký dílčí výhry, třeba Člověče, nezlob se, nebo dva lupeny na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni, anebo se tam neskrývá vůbec nic na té sedačce.
0: Tak a já se ptám, kdo je s námi ve vysílání, hezké ráno.
3: Tady Kristýna, ahoj.
0: Ahoj Kristýno, krásné ránko, tak jaké máš ráno pondělní, co?
3: No, tak jde to.
2: Ve zkratce, hele, prostě chápu, pondělí, chápeme to.
0: Byl víkend. Tak Kristýnko, jakou vybíráš sedačku, co?
3: Já vybírám 3F.
0: 3F.
2: 3F.
0: 3F. Ta ještě vybraná nebyla. Ještě se nestalo, že by se někdo sednul na obsazenou, protože máte to v Merku, je to na webu hitradio.cz.
2: Bylo a od tohoto týdne to bude v klubu posluchačů, takže tam se rozhodně registrujte, ať to všechno vidíte a nestane se vám, že byste trefili obsazenou sedačku. Nicméně 3F je volná sedačka, ale jestli se na ní skrývá ta výhra?
0: Kristýno, připoutáme se nejdřív.
3: Jsem.
0: Tak, jsme připoutaný. Tak co tam je? Co tam je?
2: Tak Kristýnko, dovolená za 40 000 korun z Invií, tam není, ale není úplně prázdná, to zase ne jako.
0: Já nevím, já už vím, co se tam schovává, já nevím, jestli to chci Kristýnce vůbec říct po tom víkendu,
2: jo,
0: jak řekla, no.
2: Ale to je hezká výhra, Kristýnko, právě teďka vyhráváš Člověče, nezlob se.
3: No tak výborně.
0: No to je výborný.
2: Ne, tak hele, na ty upršený dny, to je super hra, jo, vrátíme se od mobilů k deskovkám, za mě paráda.
0: Já si myslím, tak, že Kristýna by spíš ocenila tu dovču za 40 litrů.
2: Hele, můžeš to zkusit zase v 8.50 a každý den takhle 6 pade, 8 pade, dokud to nepadne, tak máš šanci.
3: No jasně, samozřejmě.
0: Tak za dvě hoďky se na tebe budeme případně těšit, tak vydrž. No ale takhle, je vidět, že jsme ti zlepšili ráno.
2: Šlo brno pro všechny.
0: Tak Kristýnko, vydrž na telefonu a zatím ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
0: Tak v 8.50 pokračujeme.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu.
2: Barvu? Je tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Hi, it's me, Rita Ora.
7: I'm Macklemore.
6: I'm Dua Lipa.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Silné bouřky zaměstnaly na jihu Čech hasiče i energetiky. Vychlámal stromy, zaplavoval sklepy a komplikoval dopravu. Bez proudu bylo po bouřkách až 10 000 domácností, večer už energetici většinu dodávek obnovili. Hasiči kvůli popadaným stromům a vodě ve sklepích vyjížděli více než 200krát. Nejhorší situace byla na Českobudějovicku a Českokrumlovsku. Byty v levnějších regionech v Česku zdražují nejrychleji, v některých okresech stouply ceny meziročně až o třetinu. Průměrná cena bytu je u nás kolem 5,5 milionu korun, v Praze potom přes 8. Nejlevnější regiony ale dohání zbytek trhu kvůli rostoucímu zájmu investorů. Tlak na ceny je největší hlavně v severních Čechách a na severní Moravě. Ze Srí Lanky se může stát nové centrum internetových podvodů. Policie tam od začátku roku zadržela už přes 1000 cizinců podezřelých z kyberkriminality. Úřady tvrdí, že se podvodnické gengy přesouvají z Barmy a Kambodže, kde proti nim začaly tvrdé zásahy. Podvodníci na Srí Lance zneužívají hlavně volnější vízová pravidla a kvalitní internetové připojení. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Libín u Prachatic láká i cyklisty. Město tu před víkendem otevřelo první část nových trailů, tedy terénních tras pro kola, za kým měří přes 6 kilometrů a jsou rozdělené podle náročnosti. Další část má být hotová do konce srpna. Prachatice chtějí na Libíně postupně vybudovat více než 40 kilometrů tras. Jezdit se po nich dá zadarmo. Nakonec počasí, taky po víkendu nás potrápí přehánky a bouřky. Předpověď hlásí povětšinou zataženo, jsem tam sprchu a denní maxima jen mezi 17 a 20.
11: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Noc s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
0: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Krásné ráno.
13: Dobré ráno, ahoj.
14: Snídaně šampionů.
12: Popřejte dneska svým dětem všechno nejlepší, protože je den dětí, ačkoliv venku to tak nádherně a... není to takovej den jako na oslavu, jo, řekněme, jak to říct, takhle.
13: Takhle, děti, my víme, že tam jste, ať už nás posloucháte doma, rodiče vám mažou snídani, nebo v autě na zadních sedačkách, no na vás mluvíme přesně tak, tak užijte si svůj den, zvládněte to ve školce, zvládněte to ve škole a odpoledne by snad možná i mohlo vykouknout nějaký slunce, tak třeba nějaká zmrzka dopadne.
12: Doufejme.
13: Uvidíme.
0: Hit Radio Faktor.

0: Já mám dokonce podezření, kdo to tam napsal. Aha. Tady u nás na vedlejším rádiu pracuje jedna moderátorka ráno. A ta vždycky přijde, já jsem tady první, protože připravuju první zprávy, a začne neskutečně sprostě nadávat na lidi, kteří nechávají právě kolem myčky to nádobí. Takže kdybych si mohl tipnout, tak je to ona.
1: Doufám, že neposlouchá. A oni se vysílají teďka vlastně.
2: Ale já to na jednu stranu chápu, jo, já to taky nemám ráda, tak je tam ta myčka, tak proč to dá člověk? To je jak když chlap si slíkne fusky nebo trenky a dá to k pračce nebo vedle koše, ale ne do koše.
0: Jo, do koše se to dává. Jo.
1: Do koše?
2: Je, no tak, pecka.
1: Jo. Aha. Já teda se musím přiznat, že to do tý, že to do toho dřezu, do tý myč, že to do tý myč, že to do tý myčky dávám, ale přiznávám, občas, když jsem v letu a potřebuji vystřelit, tak to dám aspoň do toho dřezu. Nenechávám to tady ve studiu, což se taky stává. Tak moje sklenice, podívej se.
2: No, plná vody,
1: ano. Tvoje?
2: Jo, tu teďka piju totiž.
1: Jo, takhle, tak to je tvoje. Dobře, no tak by nás, mě tak jako napadlo, že bychom se vás zeptali, kdo nás posloucháte, jestli taky u vás v práci fungují takové pasivně agresivní vzkazy. Jestli jste třeba ten, kdo to jako píše, že se v tom vyžíváte, anebo ten čtenář, jo, který se nad tím baví. Prostě když jste museli vychovávat vaše kolegy, ať už se to týkalo právě třeba špinavého nádobí, já nevím. Třeba, jo, to se nám tady stalo ve studiu taky.
2: Co?
1: Tady, byl, tady chodil kolega, už to můžu říct, on tady není.
2: No.
1: A člověče, tady po něm vždycky bylo tolik bahna na zemi, že já nevím prostě, kudy jsem chodil, jako takhle. Tady prostě jako není žádný pole v okolí a prostě tady bylo normálně třeba jako 10 kilo bahna, jo.
2: A tady máme koberec, takže samozřejmě nic příjemného.
1: No tak pojďte nám dát vědět, to nás zajímá. 777-937-777, nahrajte nám to prosím jako hlasovku, nebo nám to pošlete jako zprávu, vrátíme se k tomu. Teď DJO, End of Beginning na Hit Radio, 8 minut po 7.

0: Tohle Hit Radio snídaní šampionů za 2 minuty 7:45. Rehab, Ina a DJ Sesh. Dostali jsme se k vám do práce, do vašich společných kuchyněk a ptali jsme se, jestli třeba musíte vychovávat své kolegy, nebo jestli se o to snaží právě vaši kolegové. Nám se tady totiž přes víkend objevil nápis, že ta velká věc pod dřezem je myčka. Pasivně agresivní doporučení, že je dobrý ty věci dávat do myčky a ne do dřezu.
1: Přitom zvláštní, protože po víkendu je tady vždycky největší brajkl, že jo? Ale pojďme
0: dál. Alibismus.
1: Fája píše, špinavé hrnky. Nejhorší je kolega, který tvrdí, že ten špinavý hrnek není jeho, i když na něm má napsané své jméno. No, jistě.
0: Ale tak to může být trik, že jo? Samozřejmě, vezmeš si hrnek s cizím jménem. Ne, že bych jako to dělal, jo? Ale dá se. Píše Roman z Turnova. Ahoj rádio, v jedné nejmenované firmě jsem zažil kolegu, který špinavé nádobí nechával ve dřezu, ale neustále. Děvčata z kanceláře to za něj mila. Potom jsme dostali myčku a ani do ní to nedal, tak jsme mu postupně všechno schovali. Byl nemile překvapen, že nemá svoji misku a hrníčky.
1: No tak asi se musí takhle na takový lidi, no.
0: To je super, prostě víš, že si mu to pak třeba i došlo, že si řekl, tak teďka se cítím jako blbec.
1: A nebo ne, a nechal si pořídit nebo nový hrnky.
0: Hele, jde ta miska ty hrnky, co? Tak, taky píše Míša.
1: Dobré ránko, šampioni, můj přítel má příšerný zvyk. Cokoliv z jídla rozbalí, tak ten obal místo, aby rovnou hodil do koše, hází do dřezu. Obal od sýra, pudlo od ramy, slupka od banánů, no je to napěst. A to mi připomnělo, když já jsem byla malá, tak já jsem si to pletla dřez a koš a já jsem třeba kelímek od jogurtu hodila do dřezu a lžičku do koše. A máma z toho úplně šílela, ta vytahovala furt nádobí z koše.
0: To se mi stává dodnes. Mě by spíš zajímalo mě, zaujalo slovo pudlo od ramy. No. Davide, můžeš najít, co je pudlo? Já si myslím, že to bude víčko.
1: Pudlo to od ramy taky neznám.
0: Pudlo od ramy by mě zajímalo teda. Takhle, vy, kdo to používáte, tak si říkáte, no tak to jsou trubci, to je jasný. Ale já to neznal. Pudlo.
2: Tady píšou nejširší nabídka obrazových rámů v Praze. To nebude ono.
1: Tak pecka.
2: Krabička nádoba.
1: Jo.
0: Krabička, takže krabička. Super.
1: Nebo taky vidím tady rozkrok. No, ale v tomhle případě, ne, opravdu tady to je napsaný.
0: Začínám litovat toho, že jsem se ptal, co znamená pudlo od ramy. Ještě tady máme zprávu. Já už ze strachu naši firmní kuchyňku nepoužívám. Všechno se řeší přes ofiko firmní e-maily, kde je vždy v kopii i ředitel. Tak to musí být řídě roznačený. Vem si, že prostě řešíš nějaký milionový, stamilionový zakázky a chodí ti maily. Ředitele, zase nedali prostě dobičky ty hrníčky.

0: Posloucháte Hit Radio, pondělní snídaně šampionů a už za pár okamžiků, konkrétně za 15 minut, vás čeká rychlá pětka, kde celý tento týden budete soutěžit o Puget růží, 100 růží, tak si to nenechte utéct. Samozřejmě přidáme i další muziku, Enrique Iglesias, to je tohle, Staví se i Verona, no a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou za volantem, přidáme aktuální dopravu, hezké ráno.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Pouze v UniCredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda! Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni vás srdečně zve na oslavy 75 let své historie. Přijďte se podívat a zavzpomínat, jak se škola změnila. Čeká vás slavnostní den otevřených dveří, setkání absolventů, přátel školy i celodenní program zakončený společenským večerem. Více informací na www.ssrv.cz. Těšíme se na vás v Třeboni.
7: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice pod Stromovkou. Více na dek.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
11: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z jižních Čech hlásíte překážku na příjezdu do Českých Budějovic ve směru od Dechtářů. V ulici Haklovy Dvory probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Faktor.

0: Tohle je Verona, Hey Boy. A tohle je Hit Radio v 7.31, krásné ráno. David má nachystaný ranní update.
1: Ranní update.
2: Telefonáty od rodičů bývají pro čtyřicátníky stres. Mnoho z nich přiznává, že jim zvonění telefonu od rodičů přináší spíš napětí než radost. Nejde ale o neúctu, spíš o to, že se při hovoru vrací do staré rodinné role, ze které už vyrostly. Rodiče navíc často vnímají své děti podle toho, jaké byly dřív, ne jaké jsou dnes. Úplněk spánek ovlivňuje, ale za špatnou náladu nemůže. Vědci potvrzují, že úplněk může narušit spaní, lidé usínají pomaleji a spí kratší dobu. Rozdíl může být až desítky minut a změny se objevují i několik dní před úplňkem. Odborníci ale říkají, že za špatnou náladu nebo podrážděnost přímo úplněk nemůže. No, blíží se nám prázdniny a tak si dáme závěrečné zkoušky z ostravštiny a beskydského nářečí. Já tady pro vás mám pro každého dvě otázky, tak uvidíme, kdo je na tom líp.
0: Pane bože.
2: Začneme s Jasmin. Co znamená sloveso bulat? S obtížemi povalit, neohrabaně kutálet, mít absenci anebo mít spoždění. Sloveso bulat.
0: Jednoduchý takhle
3: po ránu. Já nevím, mít zpoždění?
2: Ne, správně je mít absenci. Michale, co můžete očekávat, když vám někdo bude chtít dát šlojstek? Takže za facku, kousek něčeho, pohlazení anebo panáka?
0: Pohlazení.
2: Je to kousek něčeho. Tak to máme 0-0, tak si můžeme dát závěrečnou třetí otázku. Když je někdo pošastaný, je za A spocený, za B unavený, za C rozčílený, anebo za D hloupý. Pošastany.
3: Já dám, je to pro nás oba tady. Já dám Ačko.
0: Já dám rozčílený.
2: Správně není ani jedno, je hloupý.
0: Super.
3: To jsme my pošastaný
0: teda. Tak Ostrava nás podladila teďka. Davide, děkujeme, Orion už neposlouchá, že?
2: 0-0. Jdeme do prodloužení.
0: Tak. No, já bych šel radši hrát rychlou pětku z Florea.cz. Tento týden máte možnost každý den vyhrát luxusní kytici 100 růží s doručením. Je to odrůda Red Torch, délka růží 70 cm.
3: A ty jsou teda nádherný ty kytky.
0: No tak pokud byste chtěli vyhrát, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Nickelback, Gotta Be Somebody 737. Posloucháte Hit Radio, dobré ráno a jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: My vám vlastně tento týden budeme i připomínat, jestli třeba nemáte s vaší polovičkou výročí, jestli nemá svátek, jestli nemá narozky, protože celý tento týden soutěžíte o luxusní kytici 100 růží s doručením, a to od Florea.cz.
2: Florea patří vlastně mezi jedničky v doručování květin po celé České republice. Vozí je přímo od pěstitelů chlazenými vozy, takže zůstávají maximálně čerství a krásný. A to i přesto, že je doručují po té celé České republice.
0: No a kdo může tuhle monumentální kytici vyhrát, tak to může být Luděk. Luďku, hezké ráno.
3: Hezké ráno všem.
2: Ahoj.
0: Hezké ráno. Luděk,
3: ahoj.
0: Pro svoji ženu nebo přítelkyni Ivetu?
3: Pro svoji ženu.
0: Ženu. A ta má 7. června svátek, to je za chviličku.
3: Ano.
0: No tak to by se krásně hodilo, protože je to s doručením, tak by to bylo asi velký překvápko. Tak Lučku, 5 otázek, jdeme na to.
3: Jdeme na
1: otázka
3: to,
1: první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jaké je hlavní město Rakouska?
3: Esterach, tak je Vídeň.
2: Je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jakou barvu má smaragd? Zelenou nebo růžovou?
3: Zelenou.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaké telefonní číslo má zdravotnická záchranná služba?
3: 155?
2: Ano.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaké zvíře dává vlnu na výrobu svetrů?
3: No, to je ovečka.
0: A poslední, 5. otázka.
2: Jak se jmenuje známý medvídek z pohádky, který miluje med a přátelí se s oslíkem, prasátkem a tygrem?
3: A to je medvídek Půl.
0: No, Lučku, je to medvídek Půl a to znamená, že ty pro svoji ženu vyhráváš... Buket 100 růží! Gratulujem, je to tvoje.
3: Díky moc.
2: Moc gratulujem, žena bude mít určitě radost, protože znám tyhle ty jejich kytičky a jsou fakt nádherný, takže máte se doma na co těšit.
3: Já jsem bez starosti, protože ve středu odjíždíme s klukama na kola do neděle, tak... To bude překvapení.
0: Takže a ona nás teďka asi neposlouchá, že jo, tvoje žena?
3: No asi ne.
0: Tak to je super, tak hele, nebudeme jí to prozrazovat, doufám, že se to k ní nedostane od nějakého posluchače. Ona jí ta kytka přijde domů a ty pak můžeš dělat, aha, ty máš nějakýho borce, jo. Hele, Lučku, kytka je tvoje, 100 růží od Florea.cz, moc gratulujeme. Zvládni pondělí a zase se někde ozve, ahoj.
3: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Benson Boone. These beautiful things that I've got. Beautiful Things na Hit Rádiu chvíli před 7:45. Krásné ránko.
1: Už 7. srpna čeká Marka Ztracenýho, jeho velká show na Letenský pláni. Nedávno byl u nás na rozhovoru a už tehdy nám tady nadšeně vyprávěl o tom, co všechno chystá. Dokonce nám ukazoval první návrhy vizualizace celý tý show. A byste to ale ještě v tu dobu nemohli vidět. Museli jste nám jenom věřit.
0: On nám to ukázal. My jsme museli podepsat dohodu o mlčenlivosti, že to nepustíme dál. I když takhle, jsme rádio a my vysílat s obrázkama teda neumíme, takže vlastně jsme to podepisovali úplně zbytečně. Ale bude to hezký.
1: Bude to hezký a vy už se o tom můžete přesvědčit na vlastní oči, protože na jeho Instagramu zveřejnil ten návrh té vizualizace, ukázal tam první ukázky a bude to opravdu obrovský. Velký pódium, speciální efekty, show pro 10 000 fanoušků.
0: My k tomu můžeme říct jenom tohle. To se mi líbí a každou další chvíli, co tě znám. Bude se to rozhodně líbit i vám, tak se podívejte na Markovy sociální sítě. No a co se bude líbit vám v playlistu Hit Rádia už za malou chvíli? Alex Warren. Ordinary. No a taky řekneme vám, kdo nás máte sebou na cestách, jak to vypadá na silnicích. Za malou chvíli doprava, hezké ránko.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zahradní centrum Lomič v Táboře si pro vás připravilo dřeviny okrasné i ovocné, veškeré zahradnické potřeby, velký výběr květin, pěstebních substrátů a naši specialitu, holandskou sadbu zeleniny té nejvyšší kvality. Zahradní centrum Lomič v Táboře. www.zahradnictví-lomič.cz.
5: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
6: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
8: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
7: a poctivé pivo z místních pivovarů.
8: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
7: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
9: Přijďte na největší mužský mezinárodní tenisový turnaj v České republice. Unicredit Czech Open. Světový tenis uvidíte od 1. června v areálu TK Prostějov. Vstupné zdarma. Více na czech-open.cz. Partneři. Národní sportovní agentura. Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia. Olomoucký kraj. Statutární město Prostějov a Severočeské doly.
10: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
11: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
10: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
11: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
12: Prior je tady totiž pro vás.
13: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice pod Stromovkou. Více na Dek.
14: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
15: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
14: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1+2+1 za 8999 korun.
15: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
16: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
18: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
17: A dárek je váš, tak ušetřete s
19: tisknu levně CZ.
20: Náplně hned.
21: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
22: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
23: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
24: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z jižních Čech hlásíte překážku v plynulosti provozu, v Táboře ve Vodní ulici probíhají práce na silnici, počítejte s omezením.
25: Mami, proč máme všechno od konceptu?
26: To jen se zeptej, tatínka.
27: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
28: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
29: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Huňu, tohle je Pink na Hit Radio. 7.55, hezké ráno. Kdo má u vás doma na starosti domácí práce? Je to žena nebo žena? Jak to máte doma vy dva, co?
1: Ty jsi na facku teď.
2: Těžký téma takhle při pondělku.
0: Jak to máte doma vy dva? Jak to vypadá u Jasmin doma?
1: U Jasmin doma dělá ano všechno převážně Jasmin, ale Kuba, když mu řeknu, tak on strašně rád pomůže. A nějaký věci chce dělat úplně sám, že ho to jako baví. A to je třeba mytí ledničky, čověče.
0: Tak to je pravda. Mytí ledničky, to musí být pintlich, no.
1: No, ale musí, ale ne, vždycky to baví chlapa zrovna.
0: Tomu se přidávám. Ale já to mám možná podobně jako tvůj Kuba, že mě když to chytne nějaká domácí práce, tak já pak jsem schopný uklidit celý byt. Ale to se stává třeba tak v průměru jednou za rok. Co u Davidu doma?
2: My to máme rozdělený 50 na 50, ale tu ledničku, to je zajímavý teda, že to mají takhle muži, tu mám taky já.
1: Fakt jo? Co?
0: To je zajímavý. My tady máme příběh z Číny, možná to je tip pro vás, kdo se letos berete, kdo máte veselku. Novomanželský pár našel ultimátní řešení. Jo. Na svatbě vlezli do ringu a dali si férovku o to, kdo bude mít doma na starosti domácí práce. Ženich prohrál pod pantoflák.
1: Musel, no.
0: Si představ, že jsi prostě tenhle čínský ženich a pak dostaneš hák na bradu jenom proto, že jsi minulej týden blbě utřel prach na televizi, jako jo. To nechceš. Pojďme na Marka Ztraceného, hezké ráno. Pondělí
3: ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
1: A 30?
2: Acema.
1: A 40?
2: Acema.
1: A 50?
2: Acema. Jde to i bez banky.
1: Hele, nezaseko ses?
2: Ne.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka míří proměnlivý týden. Slunce bude střídat oblačnost i přeháňky, místy se přidají i bouřky. Teploty se ale udrží nad 20 stupni a v některých dnech vystoupí až k 26. Nejvíc srážek se očekává v první polovině týdne, kdy bude počasí ovlivňovat tlaková níže nad Evropou. Ke konci týdne by se mělo vyjasnit a přijít stabilnější letní počasí. Lobista závodí, i když by měl být podle lékařů vážně nemocný. Roman Janoušek, který si odpikává trest za vážnou dopravní nehodu, se podle reportérů účastní lyžařských i cyklistických závodů. V nich vystupuje pod krycím jménem Roman Zilvar. Ještě před pár lety přitom znalci uváděli, že je v terminálním stádiu nemoci. Případ teď znovu otevírá otázky kolem jeho zdravotního stavu i výkonu trestu. Varšava omezuje noční prodej alkoholu. V polské metropoli nově platí zákaz prodávat alkohol v obchodech, kioscích a na benzínkách mezi 22. a 6. hodinou. Opatření se netýká barů a restaurací. Cílem je snížit hluk, výjezdy policie a rušení nočního klidu v ulicích. Podle zkušeností už podobný krok vedl k poklesu incidentů spojených s alkoholem. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Léto na jihočeských silnicích bude ve znamení oprav a semaforů. Kraj a silničáři chystají práce zhruba za 800 milionů korun. Opravovat se budou úseky hlavních tahů u Prachatic, Blatné, Majdalény i mezi Planou a Štylcem. K tomu se přidají desítky silnic druhé a třetí třídy. Většinou se počítá s kyvadlovým provozem, ne s úplnými uzavírkami. Jdeme na počasí, taky dneska to bude na deštník. Předpověď slibuje povětšinou zataženo, sem tam s přehaňkami, která se uklidní během odpoledne a naměříme do 20.
8: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
9: Dobré ráno, šampione.
10: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
11: Jsme tady pro tebe.
10: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
12: Dobré ránko.
13: Krásný pondělí.
14: Snídaně šampionů.
12: No, definice krásnýho vypadá trochu jinak.
13: No proto vám ho přeju, že jo?
12: No, jestli i u vás zakaboněno, tak nebojte, ono se takhle jednou se vyčasí a bude krásně. Nicméně to nejhorší jste zvládli a to vstát, jsme rádi, že tady jste s náma. Muzika, ta by vás mohla potěšit. Green Day, American Idiot. Tak jdem na to.
0: Hit Radio Factor.

0: I tohle je něco pro lepší ráno. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile na Hit Rádiu v 8.10. Hezké ráno.
1: Zapátrejte teďka ve svý hlavě, jestli se vám někdy stalo, že jste si po mejdanu nic nepamatovali. Jenom si tak pro sebe řekněte ano, ne, jo, odpovězte si. Představte si, že teda ráno po tom mejdanu, kdy nic moc jako nevíte, otevřete telefon a svítí na vás minus 50 miliard. Takhle, pro mě v první řadě nereálný, jo, že by se tam vůbec jako stalo. Ale stalo se to jistý Maddie McGiven. Nešlo tam prej naštěstí teda o její chybu, ale o chybu banky, která ji omylem poslala hluboko do těch červených čísel. Ale stejně by mě zajímalo, co se člověku tak jako honí hlavou, když ráno vstane a vidíte tam minus 50 miliard.
0: Já se teda jako nechci chlubit, a možná se za mě postavíte, kdo posloucháte, ale za svých mladých let, jako po víkendu, a po víkendových party, tohle nebyl vůbec problém. Co ty, Dave, stalo se ti někdy?
2: Jsme se pohybovali v trošku jiných částkách, ale taky si pamatuju, jak jsem vždycky po kapsách lovil, jo, ještě tady aspoň teda ta stovka, ještě tady dvě stovky.
0: Jo, pak svobolohal kámoše, hele, ty mi dlužíš tady, prosím tě, 15 stovek za to pití, já to platil a kámoš už se neozval.
2: Ten už si taky nic nepamatoval.
0: Přesně, přesně, hele, no víš, já mám okno. Hele, nejlepší výmluva.

0: Tohle je Damiano David, možná song, který vám zlepšil náladu, protože ho milujete. Posloucháte Hit Radio v 8 hodin 18 minut. No a v případě, že je to jiná písnička, která vám vždy zlepší náladu, tak přesně takovou teď hledáme na našem webu, na webu hitradio.cz. Napište nám, který hit vás spolehlivě nakopne, rozesměje nebo prostě udělá lepší den.
1: Pokud právě tuhletu písničku vaší pak uslyšíte u nás ve vysílání o víkendu a dovoláte se k nám do studia, tak můžete pro vaše děti vyhrát chytrý hodinky Garmin v hodnotě bezmála 7500 korun.
0: Wow. No tak skočte na web hitradio.cz, napište nám tam váš osvědčený recept na dobrou náladu, rovná se váš nejoblíbenější song, a třeba právě o víkendu uděláme těmito parádními hodinkami Garmin radost právě vám.
2: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když
3: se to má podařit. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
10: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
11: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Písku. 5. a 6. června se promění letní kino Písek v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Go, go, go, gorila!
14: Kup kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
15: V hodnotě 500 korun zdarma.
16: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
15: A dárek je váš, tak ušetřete s
17: tisknu levně CZ.
18: Náplně hned.
19: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
2: Radio.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižních Čech, hlásí tě bouračku dvou osobáků. Na Prachaticku v Netolicích v obecní ulici bourala dvě osobní auta, počítejte s omezením, moc to tam nehoňte.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Faktor.

0: Linkin Park, Burn It Down na Hitrádiu minutu po půl deváté. Přejeme krásné, i když trochu zamračené ráno. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: Řada Čechů má doma predátora, domácí kočky totiž mají podle vědců až 95% DNA společné s tygry, právě proto si nesou silné lovecké a teritoriální instinkty. I když většinu dne prospí, pořád v nich zůstává chování malého predátora. Finové znovu ovládli hokejový svět, ve finále porazili v Curychu domácí Švýcarsko 1-0 po prodloužení. Finsko získalo pátý titul mistrů světa v historii, naopak Švýcaři prohráli finále už po třetí za sebou. Vítězka Eurovize získala doživotní MHD zdarma. Po výhře Bulharska v soutěži získala zpěvačka Dara čestné občanství města Sofie. Součástí odměny je i doživotní bezplatné cestování městskou dopravou.
0: A ona tam žije v té Sofii, nebo si představ, že by prostě někdo tady v Česku vyhrál, já nevím, v Eurovizi, to by byl třeba ze Zlína, dostal by MHDčko tady do Prahy třeba.
2: Jako, jo? Já si spíš říkám, jak probíhají potom ty kontroly, víš, jako dobrý den, ukažte lístek.
0: Nebo sošku.
3: Kabelce to nosí normálně,
0: že jo? Počkej, ta soška, víte, jak je velká, viděli jste to?
2: To je úplně obří skleněný mikrofon.
0: Půl metru, ne? Takže ukažte lístek, sošku, anebo vám vypíšu pokutku, v pohodě. Pane bože. Ray Parker Jr., Ghostbusters, tohle jsou krotitelé duchu, srdcovka, tu jsme vybrali my tři, no a další srdcovky si můžete užít s Jirkou Plnářem po 12. Tak pojďme na to.

you afraid of no ghost? I ain't afraid of no ghost.

0: Ladíte pondělní Hit Radio a to nám dělá velkou radost. Petr Bič Project 8.39. Připoutejte se prosím, už za malou chvíli budete mít další a pro dnešek poslední šanci vyhrát dovolenou v hodnotě 40 000 korun. Dovča dle vašeho výběru, tak rozhodně nechoďte daleko od rádia. Za malou chvíli taky Kid Laroi a Justin Bieber nebo Kelly Clarkson. Hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
2: Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Lásko, jaký bys chtěla auto?
7: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
6: Ale já myslel, jakou barvu.
7: Barvu? Já tak to nevím.
6: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
8: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice pod Stromovkou. Více na dek.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
13: Senkor.
14: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
15: Je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu. www.elvaprofi.cz. Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
16: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
17: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.

0: Tohle je Kelly Clarkson, Because of You. A tohle je pondělní hit rádio snídaně šampionů a taky soutěž o zájezd v hodnotě 40 000 korun. Tak si proto pojďte, volejte 800 937 937.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000.
2: Připomínáme, že dovolená bude vašeho výběru, ale Invie vám přispěje 40 000 korun.
0: Takže si můžete vybrat jakoukoliv destinaci, kterou má Invie v nabídce. Jak to funguje, pokud nás třeba ledíte poprvé? Máme tu virtuální letadlo, 6 řad sedačky A až F a vaším úkolem je trefit tu jednu jedinou správnou sedačku, kde se schovává právě dovolená za 40 000.
2: Případně tady máme nějaký dílčí výhry, máme tady hru Člověče nezlob se, taky dva lístky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni, a nebo se někde neskrývá bohužel vůbec nic.
0: No a to zjistíme s tím, kdo je na telefonu. Dobré ráno.
3: Dneska ráno, Pavel.
0: Ahoj, ahoj Pavle, Pavel si proto jde. Pavle, tak co bys bral, Dovču, Člobrdo, anebo lístky na Marka Ztraceného?
3: No, tak po pořadě asi Dovča, Ztracený a Člověče.
0: Skvělý, no tak tvým úkolem bude vybrat jedno sedadlo. A já se tě ptám, jakou sedačku si, Pájo, vybíráš?
3: Já zkusím 1C.
0: 1C?
3: Ano.
2: 1C.
0: Jasmin to kroužkuje. My to tady máme samozřejmě v dnešní digitální době vytištěný na papíře hezky před sebou. 1C, tak tahle sedačka ještě označená nebyla. Tak Jasmin, připoutáme se. A jak to vypadá? Co je schovaný pod ní? A nebo co je na ní?
2: Pájo, řeknu to jednou větou. Pod sedačkou 1C není vůbec nic.
0: Dobršic!
3: No jo,
0: to jsme nechtěli, Jasmin, to jsme
2: nechtěli. To nebyla šťastná volba, moc mě to mrzí, ale tímhle soutěž nekončí, pořád se můžeš pokoušet i v dalších kolech.
0: Pájo, kolikrát jsi to už zkoušel, jen tak pro zajímavost se dovolat?
3: No, už hodně dlouho, no, aspoň týden už.
0: Ty jo, no týden to hraje.
3: No.
0: Tak další šance opět zítra v 6.50, tak zkusíš to, budeš tady s náma?
3: Jo, určitě.
0: Jasná
2: tak
0: věc.
2: Držíme, tak držíme palce.
0: Pájo, zvládni pondělí, měj se hezky, ahoj.
3: Tak jo, díky, ahoj.
2: Ahoj.
0: Já cítím, že už by to mohlo, Jasmin, co?
2: Jo, tak sedaček už je jako zaplněných spoustu.
0: Ukaž mi ten papír, ukaž mi to lejstro. No, zaplněných je spoustu, pár jich tam ještě zbývá a... No, tamhle je ta Dovča. Ty bláho, no tak zítra v 6.50.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je pondělní snídaně šampionů. Michal, Jasmin a David, to jsme my tři a my se jdeme rozloučit, bude 9.
1: My fičíme domů, vám přejeme krásný zbytek pondělí, ať ten dnešek ještě zvládnete celý.
0: No a držíme vám palce, už zítra v 6.50 další šance vyhrát parádní dovolenou za 40 tisíc. Tak se mějte a v 6.
1: Zase tady.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech za 2:09. Aktuálně se jezdí bez vážných komplikací, naštěstí. Dávejte ale pozor na mokré vozovky, můžou být i někde ještě popadané větve, případně stromy po té včerejší bouřce. Dávejte na sebe pozor, šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Stavebniny Dek přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weberba Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
2: Horálské hry v Novohradských horách v obci Benešov nad Černou. Od 13 hodin na náměstí obce průvod dudáků na hasičské hřiště. Pro dospělé i děti soutěžní odpoledne v tradičních ostrovních disciplínách. A další zajímavé atrakce pro děti bude i kouzelní. Večer taneční zábava. Již tuto sobotu na hasičském hřišti v Benešově nad Černou.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
6: Pěkné dopoledne, je 9 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Dnes je poslední den pro zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pouze pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5 tisíc. V takovém případě je možné ji rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná dnes a druhá do 30. listopadu. V případě pozdního zaplacení hrozí úroky z prodlení. Přes jižní Čechy se v neděli přehnaly silné bouřky, lámaly stromy a přerušovaly dodávky elektřiny. V jednu chvíli bylo bez proudu 10 000 odběrných míst. Hasiči měli přes 200 výjezdů. V okolí Netolic na Prachaticku se dokonce možná objevilo i slabé tornádo. Na jihu Španělska dopadly dva pašeráky aut díky poruše výtahu. Policisté narazili na podezřelá auta před budovou a opraváři výtahu jim náhodou řekli, že několik cizinců je uvnitř zaseklých. Dva Belgičané tak po vyproštění putovali rovnou do policejní cely.
1: Hokejový servis Hit Radia.
7: Finové jsou po páté hokejovými mistry světa. Ve finále šampionátu v Curychu porazili Švýcarsko 1-0 v prodloužení. Domácí tým prohrál finále třetím rokem za sebou, aniž by skóroval. V čase 70-42 rozhodl 20-letý útočník Konsta Helenius. Čisté konto uhájil Justus Anunen. Potřeboval na něj 22 úspěšných zásahů. Finové se stali šampiony opět po 4 letech. Na 3 předchozích mistrovstvích skončili pokaždé už ve čtvrtfinále. Předtím se radovali ze zlata v letech 95, 2011 a 2019. Celkově získali na mistrovství světa 17. medaili.
8: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
9: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
0: Máme za sebou velmi silné bouřky, za chvíli se jim budeme taky věnovat přímo v éteru. Tak pokud k tomu něco máte, klidně napište na náš WhatsApp číslo 724-883-596. Co se týče dnešního počasí, tak dneska počítejte se zamračenou oblohou, občas zaprší, může i zabouřit a teploty se budou pohybovat mezi 17 a 20.
1: Hit Radio Faktor.
0: Hezké dopoledne vám všem, s vámi už Matyáš a protože je pondělí, tak vám rovnou posílám motivační song. Když nemůžeš, tak přidej.

Já se občas v rádiu opakuju, třeba u týhletý zpěvačky vždycky říkám, že má krásné nohy. A trvám na to. Aleša Dixon, Hitradio Faktor a pondělní dopoledne. No a jestli nám dává něco zabrat víc než pondělí, tak je to rozhodně počasí. Včerejší bouřky zaměstnaly hasiče napříč celým krajem. Řešily se popadané stromy, čerpání vody, rozvodněné kanalizace, bohužel i vážné dopravní nehody. Já jsem měl včera odpoledne v té největší bouřce z Lipna do Budějovic, chytlo mě to nejvíc v Krumlově a byl to teda mazec. Jelo se tak kolem 30 km za hodinu. Víc to nešlo, protože nebylo vidět. Stěrače jeli naplno a do toho se člověk musel vyhýbat různým popadaným větvím a taky vozidlům. Spousta řidičů to zapíchla někde u kraje, hodila full blik a čekala, až to nejhorší přestane. No a mezi tím u Netolic bylo pravděpodobně spatřeno tornádo. Bylo to někdy mezi 15.10 a 15.20 jihovýchodně od Netolic. Ten jev v terénu zaznamenali členové amatérské meteorologické komunity a podezření následně podpořila také data mobilního radaru. No a pozor, meteorologové

žádají vás, veřejnost, o pomoc právě s ověřením tohoto jevu. Takže pokud jste něco viděli, máte to třeba natočené, nebo máte nějaké škody na zahradě, všechno jim hlaste. Jo? Budou za to rádi, uvidíme, jestli se to potvrdí. V každém případě bylo toho hodně, teď už doufám, že se počasí uklidní, doufám, že už to bude víc na pohodu. 9 hodin 13 minut, díky, že nás ladíte, tady jsou další hity.

0: Radio Faktor jsme právě teď hledali lásku. Where is the love? Black Eyed Peas a 9.23. Já už jsem vás krátce po 9. hodině všechny pozdravil, no ale měl bych tady i jeden speciální pozdrav, a to do psychiatrické léčebny v Červeném dvoře na Českokrumlovsku. Ona byla totiž v tento den přesně před 60 lety otevřena, takže dneska má kulatiny. Jedná se samozřejmě o jediné zařízení svého druhu, které se věnuje výhradně léčbě závislostí. Jenom abych připomenul. Pokud jste závislí na hudbě, tak to máte podobně jako my. Jste tady správně. Za chvilku pro vás další dávka. Jennifer Lopez nebo David Kushner.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. Aneb kyberbezpečnost pro každého.
2: Zvoní vám telefon, na displeji vidíte číslo své banky a někdo vás varuje, že vaše peníze jsou v ohrožení. Právě tak začíná klasický rafinovaný podvod, který zneužívá strach a autoritu. Jak se nenechat vmanipulovat do pasti, nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
3: Ano, útočníci dnes dokáží napodobit oficiální telefonní čísla. Ale nezapomeňte, že banka ani policie po vás nikdy nebudou chtít hesla, PIN kódy nebo převody peněz. I hned zavěste a zavolejte na oficiální číslo své banky. A hlavně se nenechte tlačit do časové tísně.
2: Děkujeme a celý krizový manuál na ochranu svých úspor najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
4: Zahradní centrum Lomič v Táboře si pro vás připravilo dřeviny okrasné i ovocné, veškeré zahradnické potřeby, velký výběr květin, pěstebních substrátů a naši specialitu, holandskou sadbu zeleniny té nejvyšší kvality. Zahradní centrum Lomič v Táboře. www.zahradnictví-lomič.cz.
5: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Písku. 5. a 6. června se promění letní kino Písek v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
8: Přijďte na největší mužský mezinárodní tenisový turnaj v České republice. Unicredit Czech Open. Světový tenis uvidíte od 1. června v areálu TK Prostějov. Vstupné zdarma. Více na czech-open.cz. Partneři. Národní sportovní agentura. Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia. Olomoucký kraj, statutární město Prostějov a Severočeské doly.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
11: Senkor.
12: Zažijte večer plný objevů a překvapení. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích zve děti i dospělé na muzejní noc. Čekají vás interaktivní expozice a výstavy, zábavná představení, rodinné workshopy nebo přednášky. Muzejní noc v Jihočeském muzeu 5. června od 17 hodin. Vstup je zdarma. Více na www.muzeumcb.cz.
13: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
14: Řešení je úvěr od Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit hodně.
14: Řešení je Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
14: Řešení je Acema.
13: A co když potřebuju 20 milionů?
14: Řešení je Acema.
13: A 30?
14: Acema.
13: A 40?
14: Acema.
13: A 50?
14: Acema. Jde to i bez banky.
13: Hele, nezaseko ses?
14: Ne.
15: Hodně věcí a málo místa. To zná každá rodina i každý řemeslník.
16: Kam to všechno dát?
15: www.uskladním.cz. První samoobslužné sklady v Budějovicích.
16: Snadno dostupné a monitorované.
15: A už nikdy nebudete řešit, kam co dát. Objednejte si svoji skladovou koji právě teď na www.uskladním.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Jennifer Lopez a Pitbull song Dance Again. Pamatujete si na naše legendární Nagano? Jak jsme to prožívali, jak jsme z toho měli až slzy ve očích a husí kůži po celém těle. Tak Norové teď mají svoje Nagano, teda spíš Norgano, když v boji o třetí místo na mistrovství světa porazili Kanadu. Zatímco pro nás, pro Čechy, byl turnaj nic moc, tak pro ně se stane absolutně nezapomenutelný. Já jim to přeju, protože ono je vždycky fajn, když se zadaří někomu, kdo je podceňován. Norové byli outsidery, ale podívejte se, kam až to dotáhli. Budiš tenhle hokejový příběh inspirací pro všechny. Jinak, na druhém místě, abych to doplnil, domácí Švýcaři a šampionát vyhráli Finové. Tak to bychom měli hokej. Dáme si teď 2 týdny pauzu, doplníme zásoby a pak pokračujeme. Za 2 týdny se rozjede fotbalové mistrovství světa a Češi jsou na něm jako Norové v hokeji, jo? Tak co myslíte? Překvapíme? Já myslím, že jo. Tak budeme fandit, teď už ale Kabáti, další hity a Malá dáma.

0: Sound of Silence, Hit Radio Faktora, bude 9:45. Dámy, představte si ten moment, kdy vám u dveří zazvoní kurýr a místo jedné kytky nese rovnou 100 růží pro vás. To už není pozornost, to je romantický útok v plné síle. Právě o takovou kytici teď můžete hrát ve snídani šampionů celý tento týden. Soutěž se jmenuje Rychlá pětka, tak vstávejte s námi a třeba právě na vás se usměje štěstí. No a třeba taká Miley Cyrus, tak ta nečeká na to, až jí někdo kytky pošle, ta si je prostě koupí sama. Za chvilku Miley Cyrus a Flowers a u kytek zůstaneme.
1: Víte, že většina žen a dívek si vybírá špatnou velikost podprsenky?
2: Móda Nikola. Největší výběr plavek a spodního prádla světových značek v jižních Čechách. Přijďte si je k nám v klidu vyzkoušet.
1: Každá prsa správně oblečeme.
2: Rádi poradíme a najdeme tu pravou velikost. Móda Nikola. U masných krámů v Hroznové ulici v Budějovicích. www.modanikola.cz.
3: Tak co na to říkáš, Baru?
4: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
3: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Hausbrand Café, per favore.
5: Si, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
7: Lásko, jaký bys chtěla auto?
8: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
7: Ale já myslel, jakou barvu.
8: Barvu? Já tak to nevím.
7: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
10: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni vás srdečně zve na oslavy 75 let své historie. Přijďte se podívat a zavzpomínat, jak se škola změnila. Čeká vás slavnostní den otevřených dveří, setkání absolventů, přátel školy i celodenní program zakončený společenským večerem. Více informací na www.ssrv.cz. Těšíme se na vás v Třeboni.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
12: Zažijte sílu a odvahu na českobudějovickém výstavišti. Přijďte 5. a 6. června na den s armádou České republiky a složkami IZS. Čeká vás moderní i historická vojenská technika, dynamické ukázky a přednáška historika Eduarda Stehlíka. K poslechu zahrají armádní hudební soubory. Vstup je zdarma. Výstaviště České Budějovice. Více na webu vcb.cz.
13: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
14: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
15: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
16: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
15: www.elvaprofi.cz.
16: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
17: Hit Radio Faktor.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.
18: Hit Radio. We were good.

0: Před 10. hodinou jsme se podívali do zoo, to byla Shakira, a teď se mrkneme na silnice. Začínáme na Prachaticku, dejte si pozor, mezi Libínským sedlem a Blažejovicemi je tam havárie náklaďáku, místo je s opatrností průjezdné. A dopravní nehoda blokuje provoz taky v Protivíně, Masarykovo náměstí, tam se srazila dodávka s osobákem. Šťastnou cestu všem, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Horálské hry v Novohradských horách v obci Benešov nad Černou. Od 13 hodin na náměstí obce průvod dudáků na hasičské hřiště. Pro dospělé i děti soutěžní odpoledne v tradičních ostrovních disciplínách. A další zajímavé atrakce pro děti bude i kouzelní. Večer taneční zábava. Již tuto sobotu na hasičském hřišti v Benešově nad Černou.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz. Senkor.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
12: Krásné dopoledne, 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Se začátkem června nás čeká počasí jako na houpačce. Týden přinese slunečné počasí i úplně zataženou oblohu s přeháňkami nebo bouřkami. Odpolední teploty se většinou budou držet nad 20. Ve druhé půlce týdne a o víkendu by pak mělo srážek postupně ubývat. Karlovarský kraj hledá nového provozovatele online pohotovosti. Tu obyvatelé využívají už více než rok. Služba pomáhá řešit méně závažné zdravotní potíže na dálku. Jak vlastně funguje a pro koho je určená, přiblíží mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
13: Online pohotovost je službou, která funguje bezplatně, a to v režimu 24/7, včetně víkendů a státních svátků. Využít ji mohou registrovaní uživatelé prostřednictvím chatu, videohovoru nebo audiohovoru. Není určena pro léčbu ani předepisování receptů o chronických dlouhotrvajících onemocnění a nenahrazuje pohotovosti v nemocnicích.
12: Nového provozovatele by měl kraj vybrat během června. Obliba letecké dopravy u českých turistů roste. Letadlo se už předloni stalo nejčastějším dopravním prostředkem, kterým se Češi vydávají na zahraniční dovolenou, a podle analytiků by se to letos měnit nemělo. Cesty se nám ale kvůli rostoucím cenám paliv letos prodraží. Tenista Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do čtvrtfinále Grand Slamu. V osmifinále French Open porazil na antuce v Paříži nasazenou 11 Andreje Rubljova z Ruska. Poslední český zástupce ve dvouhře narazí v boji o postup mezi nejlepší čtveřici na Brazilce Fonseku.
14: Bude teplo a letňák je zpět od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Noc s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
0: Kdybyste to náhodou nepoznali, tak začalo meteorologické léto. Ne astronomické, ale meteorologické. No ale dneska to na léto moc vypadat nebude. Mraky, občas déšť a teplota do 20 stupňů.
10: Hit Radio Faktor.
0: Dneska je ale den, kdy si připomínáme, že radost může udělat i obyčejná zmrzlina. Slavíme Den dětí, za chvilku se tomu budu věnovat. Hit.

Bude 10:15 a tohle je na Hitrádiu Faktor Dermot Kennedy. Zdravím taky naše nejmenší posluchače, protože dneska se slaví Den dětí, i když oni to teď neuslyší, že jo, jsou ve škole a ve školce. Den dětí. Já to teda vím asi tak 14 dní dopředu, protože moje děti mi to neustále připomínají, že tenhle ten den bude. Na druhé straně vy ženy, ne teda všechny, ale většina z vás, navrhujete, aby se Den dětí a Den mužů slavili jako jeden svátek, jo? Ale je to pravda, i moje žena vlastně říká, ona tvrdí, že má doma 3 děti,

syna, dceru a mě. Každopádně, rodičové, dneska je určitě ten den, kdybyste měli vzít vaše ratolesti někam na zmrzlinu nebo na pohár, nebo třeba do mekáče, znáte to. Já bych taky nerad zapomněl na to, že právě dneska na Den dětí má narozeniny Richard Krajčo z kapely Krištof. Je mu 49 let, takže padík za rohem. Tak si ho zahrajeme, co říkáte? Dáme si ho. Hvězdáři, tady je dnešní oslavenec Richard Krajčo a kapela Krištof. Yeah!

0: Všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to

0: Zamračené pondělí, ale tenhle hit vás musel rozveselit. Vanessa Amorosi. Pojďme se ještě vrátit k víkendu, protože o víkendu se děly opravdu velké věci, a to doslova. Představte si, že dva mladí rybáři z Českobudějovicka ulovili skutečného obra, vizu velkou, rybu, která se v českých vodách běžně nevyskytuje. Tenhle ten úlovek měřil přibližně 2,2 metru a vážil 100 kilo. Opravdu macek, to si nedokážete představit. Takže kluci se s ním vyfotili, ať můžou potom machrovat, a jako správní rybáři ho vypustili zpět do vody. Tak já mám pro vás hudební úlovek, za pár okamžiků si zahrajeme Imagine Dragons. Tak hezké dopoledne.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2 plus 1 ve Veselí nad Moravou za 3 miliony 800 tisíc korun, rodinný dům v obci Hošťálkovi u Bruntálu za 4 miliony 650 tisíc, pole v Úněšově na Plzeňsku za 4 miliony 902 tisíce 50 korun, byt 4KK v Králově Dvoře u Berouna za 11 miliony 490 tisíc a pole v Chudeníně u Klatov za 3 miliony 829 tisíc 695 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
4: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
3: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
4: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
5: Prior je tady totiž pro vás.
6: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice Pod Stromovkou. Více na dek.cz.
8: Auto Strakonice zve své příznivce na Den otevřených dveří. Představíme nový model vozu Volkswagen T-Roc. Vozy si můžete vyzkoušet při testovací jízdě. Pro děti je připraven skákací hrad, malování na obličej nebo soutěž o mobilní telefon. Občerstvení je samozřejmostí. Uvidíme se 6. června od 9 do 15 hodin v autosalonu Volkswagen. Auto Strakonice na Písecké ulici, směr Praha.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
12: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
13: www.projektantbudoucnosti.cz. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
14: Senkor.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.
17: You hold the line.
14: But every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine.

0: naprosto skvělý Luis Capaldi. 10 hodin 35 minut.
1: Kam vyrazit?
0: Máme pro vás tipy pro volný čas a začneme v historické budově Jihočeského muzea tady v Českých Budějovicích, kde vás v pátek čeká muzejní noc. Akce začne v 17 hodin a nabídne program pro děti i dospělé. Čekají vás taky interaktivní expozice, výstavy, workshopy a doprovodný program. Zkrátka, nudit se nebudete. V pátek a v sobotu se budou konat frimburské slavnosti. Na náměstí vystoupí Tereza Mašková, Tlustá Berta a vemte sebou i děti, protože chybět nebude ani Michal Nesvadba. No a pokud byste rádi za hudbou, tak Krumlovská pivovarská zahrada přivítá v pátek večer dva vzácné a milé hosty. Na pódiu vystoupí Anna K. a po ní se představí i David Koller.
2: Chtěl jsem jen říct, že už tě nepustí.
0: Ještě doplním, že areál se otevře v pátek v 18 hodin, koncerty začnou o hodinu později.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

dos avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: roce 2005 vyhrál druhou řadu pěvecké soutěže X Factor ve Velké Británii a teď vám zpívá na Hydrádiu Factor. No promises, a tohle byl Shane Ward. Tady v Budějovicích se chystá novinka v dopravě, možná jste o tom slyšeli, možná ne. Město každopádně představilo vlastní sdílená kola, CB kolo, která budou součástí MHD. První už jsou v ulicích, naplno se systém rozjede za měsíc, tedy od 1. července. No a jestli chcete znát podrobnosti a ceny, tak je najdete v článku, který jsme připravili na našem webu hydradiofaktor.cz.
1: Hydradio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hydrádia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je, a dovolená z Invy za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hydrádiu.
2: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
6: CZ.
10: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice pod Stromovkou. Více na dek.cz.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
12: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky VISO pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
13: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
17: Senkor.
18: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
19: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
18: A dárek je váš, tak ušetřete s...
3: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
1: Hit Radio Factor.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: za chvilku Lucenzo a Don Omar. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, za chvilku 11 hodin, krásné dopoledne i za volant. V Třeboni v ulici Svobody Bacha padla tam rána dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Místo je průjezdné se zvýšenou opatrností. Ať vám to jede, šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Acema. Jde to i bez banky.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
1: On Air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
7: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Policie při akci na omezení prodeje CBD a kratomu zajistila 86 tisíc produktů a 155 kg kratomu. U více než 11 tisíc produktů bylo nařízeno jejich stažení z prodeje či likvidace. V souvislosti s kontrolami úřady uzavřely 3 provozovny a zablokovaly 25 internetových obchodů. V táborské zoo vznikne nové záchranné centrum, doplní už fungující zařízení pro chladnomilné šelmy a nově se zaměří na teplomilné druhy. To potvrzuje i ředitel zahrady Evžen Korec.
8: Zařízení pro chladnomilné šelmy můžeme chovat všechna zvířata severských oblastí, takže třeba tygra usurijského nebo pumy. Tak v tom centru pro teplomilné šelmy bude možné chovat všechny velké šelmy teplých oblastí, to znamená tygry, kteří pochází z Indie.
7: Stavba bude hotová příští rok na jaře a podpoří ji Evropská unie. Prezident Petr Pavel se opět vyjádřil pro přijetí eura. Na pražské konferenci Revize Česká dnes řekl, že pokud by česká koruna bránila rozvoji, měl by se sentiment k ní opustit. Díky euru by Česko bylo blíže rozhodování v EU. Dodal, že úspěšná Česká republika může být pouze v Evropské unii. Známe finální nominaci fotbalového nároďáku na mistrovství světa. Na konečnou soupisku se nedostali útočník Kabongo a záložníci Bucha s Ladrou. Trenér Koubek zúžil kádr po vítězném přípravném utkání s Kosovem.
9: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
0: Dneska to na posedávání venku na sluníčku moc nebude, jednak slunce se neukáže a jednak bude sem tam pršet. Odpoledne naměříme max 20.
1: Hit Radio Faktor.
0: Vy už možná začínáte přemýšlet o jídle, protože čas oběda se blíží, tak na co máte dneska chuť? Takhle, asi každý máme to svoje jídlo, které si dáme kdykoliv a kdekoliv a nikdy nás neomrzí. Jaké je to vaše? Jaké jídlo byste mohli jíst pořád dokola? Napište na 724 883 596 náš rádio WhatsApp. Za chvilku si tady uděláme chutě.

0: Neo Factor.
1: They say we got no future at all.

Rise a Jonas Blue u nás na Hydrádiu Faktor. Bude 11:15 a pojďme si udělat chutě, přeci jenom blíží se čas oběda a tak se vás ptám, jestli máte nějaké jídlo, které vás nikdy neomrzí. Jídlo, které byste mohli jíst pořád dokola. U mě je to třeba pizza, ale protože jsem se o víkendu moc nešetřil, tak dneska bych raději zvolil něco lehčího. Jak to ale máte vy? Píšete nám na náš WhatsApp, ale taky na Facebook Hydrádia Faktor. Boloňské špagety, tak to je oblíbené jídlo Terezy, děkujeme. Slovenská zelnice, to píše Lenka a přiznám se teda, že jsem ji nikdy neměl, takže děkuju za tip, budu muset ochutnat. Pak jsou tady takový ty český klasiky, guláš, který má správný kopanec, píše Jenda. Hanička to vidí na svíčkovou, kterou miluje, ale pouze tu od maminky a s brusinkama. Samozřejmě tu padlo i vepřo, knedlo, zelo. Simča píše, že miluje italské těstoviny na všechny způsoby. No a třeba Michaela napsala rýži na houbách. Tak jo, to jste nám udělali chutě. Já jsem teda popravdě řečeno čekal, že zazní smažák nebo řízky se salátem a podobně, ale vaše chutě míří jinam. Tak si nechte chutnat, pokud už se chystáte na oběd. U nás vás zasytí další hity. Teď je tady Lady Gaga. I know that we are young and I know that she may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

0: Při vyslovení jeho jména se docela dost často zasekáváme, takže hezky pomalu. Alvaro Soler. Povedlo se! Situace, kterou znáte asi všichni. Lehnete si večer do postele s tím, že si přečtete před spaním jednu kapitolu a najednou koukáte na hodiny a jsou dvě ráno. Přesně takové knihy teď můžete vyhrát v soutěži Čtení na léto, kterou pro vás máme. Hrajete o kompletní kolekci thrillerů od Lizy Reganové v hodnotě 5000 korun. A je jen na vás, jestli je budete chtít jako klasické knihy, e-booky nebo audioknihy. Stačí, když budete poslouchat odpoledne mezi 1 a 3. Kolega Jirka Pelnář vám přečte část příběhu a vaším úkolem bude poznat, jestli jde o skutečný děj z knihy nebo úplně vymyšlenou historku. Kdo se dovolá a trefí správnou odpověď, ten bere výhru.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Lásko, jaký bys chtěla auto?
8: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
7: Ale já myslel, jakou barvu.
8: Barvu? Je tak to nevím.
7: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice Pod Stromovkou. Více na dek.cz.
11: První probuzení na moři?
12: První selfie s delfínem.
13: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
14: A jaké poprvé v létě zažijete vy?
15: Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
16: Hodně věcí a málo místa. To zná každá rodina i každý řemeslník.
17: Kam to všechno dát?
16: www.uskladním.cz. První samoobslužné sklady v Budějovicích.
17: Snadno dostupné a monitorované.
16: A už nikdy nebudete řešit, kam co dát. Objednejte si svoji skladovou koji právě teď na www.uskladním.cz.
18: Výstava Prachatičtí ostrostřelci v Prachatickém muzeu od 29. května do 4. října. Seznamte se s historií spolku, výstrojí, výzbrojí, prapory nebo s kolekcí historických ostrostřeleckých terčů z 19. a 20. století. www.prachatickemuzeum.cz.
19: Fotbalové finále přichází do Votic. V sobotu 20. června se od 17 hodin střetnou krajské výběry Jihočeského a Středočeského krajského fotbalového svazu v rozhodujícím utkání Národního poháru krajských výběrů mužů v kvalifikaci UEFA Regions Cup. Vítěz poháru bude reprezentovat Českou republiku v evropské soutěži pro amatérské fotbalisty. Nenechte si ujít živý fotbal plný bojovnosti a krajské hrdosti. Sobota 20. června, výkop v 17 hodin, Votice.
20: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
21: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
22: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
11: Pak když jste si dali vedle sebe fotku Trumpa a toho Buvola, tak to byla prostě jedna ku jedný. Tak jste nepoznali, kdo je větší vůl. Nicméně, normálně bych řekla, že k jeho smůle mu byl podobnej, ale naopak to bylo k jeho štěstí nakonec, protože právě tou jeho podobou si získal extrémní pozornost u strašný spousty lidí a vlastně dokázali zvrátit ten jeho osud, jo? Bojovali za to, aby ho neporazili, aby dál žil, že je prostě vtipnej, že je vzácnej, ať ho teda nechaj, a ono se to povedlo.
1: Dokonce na několika politických mítinzích ten Buvol Trumpa zaskočil a nikdo si toho nevšiml.
2: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

A teď jsme si připomněli blížící se Jelenfest. Nezapomeňte už 20. června Třeboň. No a víte, co je na pondělku nejlepší? Je to večer, když už víte, že to máte všechno za sebou a že jste to zvládli. Navíc my vám večer hrajeme hity, které máte vryté pod kůží a zůstane to tak celý život. Máme pro vás to nejlepší z uplynulých dekád, hity z 80. a 90. let, taky hity z nového milénia. No a před námi je hudební ukázka toho, co vás dneska večer čeká. A je to píseň, která nejen krásně zní, ale taky nese silné poselství. Já si vzpomínám, možná si to vybavíte i vy, že ve videoklipu se promítaly fotky nezvěstných lidí, ale i dětí, aby se upozornilo na jejich osudy a aby se zvýšila šance na jejich nalezení. A ono se to u několika případů opravdu povedlo. Tady jsou Soul Asylum, začátek 90. let, Run Van Train.

0: Na Hydrádiu Faktor Ella Henderson, v pozadí legendární Coolio. Skoro 11:45 a pokud nás ladíte pravidelně, tak víte, že po 12. hodině hrajeme srdcovky. A ty dnešní budou opravdu speciální, protože budou věnované dětem. Máme den dětí, tak si zahrajeme tematické hity. Budeme rádi, když s námi zůstanete, já přeju hezký zbytek dne, nezapomeňte dneska na deštník, až půjdete ven, a zítra v 9:00 zase naslyšenou.
1: Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Zahradní centrum Lomič v Táboře si pro vás připravilo dřeviny okrasné i ovocné, veškeré zahradnické potřeby, velký výběr květin, pěstebních substrátů a naši specialitu, holandskou sadbu zeleniny té nejvyšší kvality. Zahradní centrum Lomič v Táboře. www.zahradnictví-lomič.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta, a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
7: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
8: Tak hurá na Vysočinu.
7: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
8: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
7: Skály a vyhlídky, co berou dech.
8: Rybníky, jezera i koupaliště.
7: Aktivní zábava i adrenalin.
8: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
7: Vysočina má co nabídnout.
8: Stačí si jen vybrat.
7: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
14: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
13: A dárek je váš, tak ušetřete s tím.
15: Náplně hned.
16: Go, go, go, gorila.
17: Kup kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorila.cz.
18: Hit Radio Faktor.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, řidiči opatrně na sjezdu z D3 v Budějcích u VŠTE, stojí tu porouchané auto v odstavném pruhu a pozor, taky v Třeboni na Palackého náměstí se došetřuje střet dvou osobáků. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
11: Je 12 hodin a dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Poslance čeká v tomto týdnu debata o obnově EET nebo o zvýšení rodičovského příspěvku. Pokračovat by měli v závěrečném schvalování sporných změn zákona o podpoře bydlení. Ve čtvrtek bude sněmovna hlasovat o kandidátech, které navrhne na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání. Každý den vzplane na silnicích průměrně 6 vozidel. V 80% je důvodem technická závada, jako například únava materiálu. Malý oheň můžeme uhasit, ale platí několik zásad, popisuje mluvčí Hasičského sboru České republiky Kristýna Posekaná.
12: Nikdy neotvírat kapotu motoru naplno. Náhlý přísun kyslíku by mohl způsobit prudké vzplanutí a vyšlehnutí plamenů do obličeje. Kapotu bychom měli pouze uvolnit a trysku hasicího přístroje nasměrovat pod kapotu nebo do podběhů kol. Při hašení bychom si měli chránit taky ruce, takže použít nějakou silnou látku nebo rukavice.
11: Když nejde oheň uhasit během desítek vteřin, máme ustoupit do bezpečné vzdálenosti a počkat na hasiče. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Včerejší bouřky dali na jihu zabrat energetikům i hasičům, lámali stromy, zaplavovali sklepy a bez elektřiny bylo i 10 000 odběratelů. Hasiči měli přes 200 výjezdů, nejvíce na Českobudějovicku a Českokrumlovsku. Stromy spadly i na dva obytné domy, na Štěstí se ale nikdo nezranil.
1: Hokejový servis Hit Rádia.
13: Hned s koncem letošního šampionátu už jsou známé složení skupin pro ten příští. Jubilejní 90. mistrovství světa pořádá Německo, konkrétně města Düsseldorf a Mannheim. Češi jako šestí v pořadí putují do základní skupiny B, kde se mezi soupeři objevují oba zámořské celky ze Spojených států a Kanady. Bronzové překvapení z Norska a také domácí výběr, který poženou tradičně skvělí němečtí fanoušci. Dál budou s našimi ve skupině ještě Dánsko, Maďarsko a Kazachstán.
14: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
15: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
2: Denní maxima nic moc, stupnice teploměrů se zastaví na 20, během odpoledne se ale dočkáme ustávání srážek i ubývání mraků.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásný dobrý den všem, s vámi dneska výjimečně Leona Děnděši a dneska ano, slavíme Den dětí. A tak posíláme velkou gratulaci všem malým, ale i nám větším dětem, co si budem. A protože fantazie, radost a trocha bláznivosti k dnešku prostě patří, tak zahrajeme si teď kapelu Miraj a jejich hit Dítě robotí. Tak ať vám dnešní den vykouzlí úsměv na tváři a tady jsou slibovaní Mirajové. Hit Radio.

ve světě autorit, kde vládne se.

0: Prostě budeš na jinou školu. Nebudeš? Budeš na jinou školu. Nebudeš? Nebudeš? Nebudeš?
1: Krasové. Zadaš. Zločinci.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
1: Krásné dobré pondělí odpoledne ještě jednou s vámi, vaše Leona, doufám, že se máte krásně. Dnešní speciální vydání pořadu srdcovky se nese tak trošku v jiném duchu, než jste zvyklí. Nese se v duchu Dne dětí. Vybíráme pro vás písně, ve kterých se objevují slova jako child, children a tak podobně. A Pomiraj a jejich dítěti Robotím se teď přesuneme dál takové té další hudební klasice, protože před námi je Wild Child od Annie, skladba plná jemnosti, atmosféry, můžeme se tak zamyslet, nostalgicky si vzpomenout, jak my jsme třeba oslavovali Den dětí. A tohle je věc, která perfektně zapadá do dnešní nálady. Takže příjemný poslech. No a potom nás čeká taková ta taneční klasika, kterou zná celý svět, Robert Miles a jeho nezapomenutelní Children. Takže přátelé, jdeme na to. Hezké odpoledne.

0: Největší hity,
1: největší srdcovky.
2: Posloucháte srdcovky Hitrádia s vámi Lea, hezké pondělí. My dneska slavíme Den dětí i v našich srdcovkách, kde vám hrajeme skladby, kde se objevují slova jako child, children, děti, dítě a po energetickém, nebo energickém samozřejmě žádnej energetiák Mirajovi, taneční klasice od Roberta Milese nebo eterické Eni, tak se přesuneme do trochu klidnější a takové emotivnější roviny, protože před námi je jedna z nejcitlivějších balad 90. let a my 90. co přece milujeme. Tak nás čeká Jesus to Child od George Michaela, vydaná v roce 1996. A aby toho nebylo málo, tak na své si přijdou i rokoví nadšenci, protože bude i Sweet Child of Mine od Guns N' Roses, vydaná v roce 1987. Tak jdeme na to. Teď už slibovaný George Michael. Jesus to a Child. Pojďme si zavzpomínat na to naše dětství nebo na nějaké ty lásky. O tom to je. Hezké odpoledne.

0: Pecka z roku 1987, Sweet Child O' Mine od Guns N' Roses. Nevím jak vy, kamarádi, ale já bych hned vyrazila na nějaký rockovej festiák. Každopádně tohle je pro dnešek z našich srdcovek úplně všechno. Ale den dětí stále ještě zdaleka nekončí. Teď je totiž řada na vás, našich posluchačů. Napište nám do rádia vaši vlastní, třeba dětskou srdcovku, skladbu, která vám připomíná dětství, nebo první koncert, který jste zažili, první vaše lásky, polibky, nebo třeba jen období, kdy bylo prostě všechno jednodušší a bez starostí. Na 777 937 777 těším se na tu vaši srdcovku dnešního dne.
1: Plavky. Móda Nikola. Největší výběr plavek a spodního prádla světových značek v jižních Čechách. Přijďte si je k nám v klidu vyzkoušet. Rádi poradíme a najdeme tu pravou velikost. Móda Nikola. U masných krámů v Hroznové ulici v Budějovicích. www.modanikola.cz.
2: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Písku. 5. a 6. června se promění letní kino Písek v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
5: Horalské hry v Novohradských horách v obci Benešov nad Černou. Od 13 hodin na náměstí obce průvod dudáků na hasičské hřiště. Pro dospělé i děti soutěžní odpoledne v tradičních ostrovních disciplínách. A další zajímavé atrakce pro děti bude i kouzelní. Večer taneční zábava. Již tuto sobotu na hasičském hřišti v Benešově nad Černou. Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni vás srdečně zve na oslavy 75 let své historie. Přijďte se podívat a zavzpomínat, jak se škola změnila. Čeká vás slavnostní den otevřených dveří, setkání absolventů, přátel školy i celodenní program zakončený společenským večerem. Více informací na www.ssrv.cz. Těšíme se na vás v Třeboni.
6: Zažijte večer plný objevů a překvapení. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích zve děti i dospělé na muzejní noc. Čekají vás interaktivní expozice a výstavy, zábavná představení, rodinné workshopy nebo přednášky. Muzejní noc v Jihočeském muzeu 5. června od 17 hodin. Vstup je zdarma. Více na www.muzeum.cb.cz.
7: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice pod Stromovkou. Více na dek.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
11: Senkor.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Posloucháte Hit Radio 5 minutek po půl jedné. Alex Warren, Ordinary. Doufám, že máte krásné pondělní odpoledne. A někomu z vás ho uděláme ještě krásnější, protože 4 srdcovky od nás jste dostali, které se nesou v duchu Dne dětí, který dneska slavíme, je 1.6.2026. No a těch zpráv nám přišlo strašně moc. Obrovsky vám děkujeme za tak velký zájem i za vaše vzpomínky, protože když jsem se tady tím pročítala, neskutečně mě to pobavilo. Tak jsem ale vybrala i přesto jednu z nich od Petry z Liberecka, která napsala: Ahojky Leonko, co by to bylo za vzpomínání na dětské dny v mých milovaných 90. kdy frčely předělávky od šmoulů. Přátelé, možná teď všichni pamatujeme. Nemáš tam něco takového, jako když přespívali Kelly Family a jejich hit An Angel na Sem tam vysázejí rejži? Tak to si hodně pamatuju, to bylo Sem tam vysázejí rejži, tarada. A nebo Makarony, to byl hit jako Makarena. A co teprve Šmoulí braný den. Je super se takhle zastavit a zaspomínat. Díky moc všem. Krásný den dětí, Petra z Liberce. Jste super a ráda vás poslouchám. Peťo, já si myslím, že nejenom mě, ale i spousty našim posluchačům si právě teď vykouzlila úsměv na tváři, protože kdo by neznal v devadesátkách šmouly, tak my si teď historicky z éteru Hit Rádia dáme šmouly a šmoulí braný den.
1: Hej, to je...

0: Miley Cyrus, End of the World. Za minutku 3:15 posloucháte Hit Radio. Přeju vám taky dobrou chuť, pokud právě teď baštíte. No a pomalinku cítím v kostech, že někomu z vás uděláme krásné čtecí léto. Co a jak pro to udělat? Úplně jednoduše. Dobře a pozorně poslouchejte naše Hit Radio a jak uslyšíte mou výzvu, tak potom volejte a už teď si zapište číslo ke mně do studia 800 937 937. Do té domy DNA, Mika a nebo In My High Head. To jsou skvělý songy, který vám rozhodně tu pondělní náladu zlepší.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
2: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
3: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
4: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
3: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1+2+1 za 8999 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
6: Zažijte sílu a odvahu na českobudějovickém výstavišti. Přijďte 5. a 6. června na den s armádou České republiky a složkami IZS. Čeká vás moderní i historická vojenská technika, dynamické ukázky a přednáška historika Eduarda Stehlíka. K poslechu zahrají armádní hudební soubory. Vstup je zdarma. Výstaviště České Budějovice. Více na webu vcb.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
11: Výstava Prachatičtí ostrostřelci v Prachatickém muzeu od 29. května do 4. října. Seznamte se s historií spolku, výstrojí, výzbrojí, prapory nebo s kolekcí historických ostrostřeleckých terčů z 19. a 20. století. www.prachatickemuzeum.cz.
12: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
13: www.elvaprofi.cz.
14: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči opatrně v Budějcích na Husovce, nohu z plynu směrem od sídliště do centra před výstaviškem jste hlásili policejní hlídku s radarem, tak pozor na to, ať zbytečně neplatíte. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Auto Strakonice zve své příznivce na Den otevřených dveří. Představíme nový model vozu Volkswagen T-Roc. Vozy si můžete vyzkoušet při testovací jízdě. Pro děti je připraven skákací hrad, malování na obličej nebo soutěž o mobilní telefon. Občerstvení je samozřejmostí. Uvidíme se 6. června od 9 do 15 hodin v autosalonu Volkswagen. Auto Strakonice na Písecké ulici, směr Praha.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
6: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv pře Lucie Deňková. Dětský ombudsman dostal za první rok 1500 podnětů, zhruba desetinu mu poslali přímo děti. Často se týkaly rodičovských sporů, postupů škol nebo poměrů v dětských domovech. První dětský ombudsman Martin Beneš se po zvolení sněmovnou ujal funkce na začátku dubna. Zájem o klidnější dovolenou roste, raději trávíme ve vybrané zemi delší dobu, abychom její tradice a kulturu poznali důkladněji. Jde o trend zvaný slow travel. Na co si dát při výběru takového zájezdu pozor, popíše za Asociaci cestovních kanceláří Jan Papež.
7: U toho slow travel je mnohem důležitější také to, jaké máte zázemí s ubytováním. A tady bych asi doporučil lidem se na to přímo ptát, ať vám cestovní kancelář řekne, které to je konkrétní ubytování, abyste si to mohli na webu prověřit.
6: Díky trendu slow travel navštěvujeme více velká evropská města nebo ostrovy. Čeští piloti se z Gripeny zapojí do cvičení NATO v severní Evropě. Půjde o 5 letounů z 21. základny taktického letectva Čáslav a zhruba 50 příslušníků létajícího, pozemního a dalšího personálu. Cvičení proběhne od 3. do 22. června. Teď se ještě podíváme k nám.
0: Ve Frimburku už se dá bezpečněji dojít k Lipnu i do centra. O víkendu tu otevřeli nový podchod pod hlavní silnicí na Lipno. Stálo skoro 23 milionů a propojuje historickou část města se s lokalitou Rybí zárna. Pomůže hlavně chodcům, cyklistům i rodinám s dětmi.
8: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
0: Předpověď na odpoledne slibuje povětšinou oblačno, od západu postupné ubývání mraku, ale denní maxima jen do 20 stupňů.
9: Hezké pondělí odpoledne, pokračujeme na Hitrádiu dále s vámi Leona a cítím v kostech, že na někoho z vás čeká čtení na léto. Tak dobře poslouchejte.
1: Hitrádio Faktor.

0: My Bones, Ray Dalton, posloucháte Hit Radio s vámi, Lea, krásné pondělí. No a je to tady, já cítím v kostech, že někomu z vás uděláme hezké čtení na léto. Pro někoho z vás tady čeká kompletní kolekce 10 knih Liza Reganová v hodnotě 5000 korun a výherce si dokonce může vybrat, v jaké formě knihu dostanete. Klasickou knihu, e-book, audioknihu, někdo rád poslouchá. Jediné, co musíte udělat, dovolat se na moji výzvu na 800 937 937 a tipnout si, zda příběh, který vám za malý okamžik odvyprávím, je z knihy od spisovatelky Lizy Reganové, anebo prostě je mnou vymyšlený. Vy, ti, kteří jak už mě znáte, tak můžete čekat cokoliv. Tak kamarádi, ten příběh je z 8. dílu série Závod s časem a zní. Dobře poslouchejte. Dokáže detektiv Josie Quinnová vyhrát nad vrahem zvrácenou hru o život? Detektiv Josie Quinnová o své sestře neslyšela od chvíle, kdy Trinity před 3 týdny pohádce utekla z jejího domu. Když tedy na odlehlé chatě, kam se Trinity uchýlila, najde lidské kosti, obává se Josie nejhoršího. Při ohledávání místa činu si ale všimne stopy, kterou Trinity nechala přímo pro ni. Pátrání otevře sestřinu minulost a největší obavy i sny a postupně jí pomůže pochopit, proč a jak se Trinity dostala do nebezpečí. Po přešlapu potřebuje najít velký příběh, který by zachránil její novinářskou kariéru a zdá se, že se pokoušela navázat kontakt s nebezpečným sériovým vrahem. Opravdu je Trinity tak neopatrná a při snaze získat skvělou reportáž se zapletla s vraždícím netvorem. Tak co, přátelé, je to pravda nebo fikce? Volejte právě teď 800 937 937, Linka nám tady drnčí a já se ptám, halo, halo, kdo je tam?
1: Tady Linka.
0: Ahoj Leničko, odkud voláš?
1: Z Botic.
0: Z Botic? Máš ráda knihy?
1: Ano, ano, mám
0: moc ráda
1: knihy.
0: A zajímavé příběhy?
1: Ano, ano.
0: Tak co si myslíš? Je tento příběh, který jsi slyšela, smyšlený anebo skutečný podle knihy?
1: Já myslím, že skutečný.
0: A podle čeho myslíš? Myslíš nebo víš?
1: No, nevím, protože knihy neznám, takže tipuju.
0: Takže jenom tipuješ, jo? A chceš mít hezčí léto? A nebo spíš takový zamračený léto?
1: Moc ráda bych.
0: Tak.
1: Snažím se dovolat už od minulého týdne, tak snad.
0: Tik-tak, já už to vím. Nebudu tě napínat, ano, máš pravdu. Ty dostáváš kompletní

0: kolekci 10 knih Lizy Reganové v hodnotě 5000 korun a já mám obrovskou radost za tebe, fakt.
1: Tak super, děkuju moc, děkuju.
0: A doufám, že nám dáš taky vědět, jak se ti to četlo, jak ti to bylo příjemné a za jak dlouho si to všechno přečetla.
1: Určitě se ozvu, dám vidět.
0: Tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam tyhle skvělé knihy Lizy Reganové poslat a tobě obrovská gratulace.
1: Děkuji ještě jednou, díky.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Přátelé, vidíte, takhle jednoduchý to je. Buď A, anebo B. A dovolat se samozřejmě k nám do studia na 800 937 937. A nebojte se, zítra tady Čtení na léto čeká na někoho z vás.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Hit Radio Faktor.

0: Welcome to my life, Simply Plan. Hezké odpolko. Pondělí 1.6. Den dětí. Ale třeba i nás dospěláků. Já nevím, jak vy, kamarádi, ale já se občas cítím infantilně stále jako dítě, takže třeba bych taky mohla zavolat svojí mamince, taťkovi. Nemáte dneska někdo pro mě nějaký dárek? Ať už je to jakoliv, užívejte si toho dnešního pracovního dne naplno, start nového pracovního týdne. A já vám chci jenom říct, vy jste vždycky zvyklí, že o víkendu spolu tady máme narozeninovou ruletu, kdy vám dáváme i různé nezapomenutelné zážitky. Tak já vám za chvilku řeknu, co vás bude čekat tento týden. Hit, který se vyplatí, více info za moment, do té doby David Guetta, Linkin Park a spousty dalších skvělých hitů. Hezké odpoledne.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Pak když jste si dali vedle sebe fotku Trumpa a toho Buvola, tak to byla prostě jedna ku jedný.
3: Tak jste nepoznali, kdo je větší vůl.
2: Nicméně, normálně bych řekla, že k jeho smůle mu byl podobnej, ale naopak to bylo k jeho štěstí nakonec, protože právě tou jeho podobou si získal extrémní pozornost u strašný spousty lidí a vlastně dokázali zvrátit ten jeho osud, jo? Bojovali za to, aby ho neporazili, aby dál žil, že je prostě vtipnej, že je vzácnej, ať ho teda nechaj, a ono se to povedlo.
4: Dokonce na několika politických mítinzích ten Buvol Trumpa zaskočil a nikdo si toho nevšiml.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: I taky na www.levnězčiny.cz.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
6: firmanazážitky.cz.
8: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na Den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice pod Stromovkou. Více na dek.cz.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
10: Hodně věcí a málo místa. To zná každá rodina i každý řemeslník.
11: Kam to všechno dát?
10: www.uskladním.cz. První samoobslužné sklady v Budějovicích.
11: Snadno dostupné a monitorované.
10: A už nikdy nebudete řešit, kam co dát. Objednejte si svoji skladovou koji právě teď na www.uskladním.cz.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
13: Senkor.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: hity od největších po nejnovější. To jsou hudební playlisty Hitrádia. Jak jste na ně zvyklí, každý večer vám ale dáváme i něco navíc. Něco, co prostě po náročném dni opravdu potřebujete. Takže to znamená, že každý pracovní den, kromě středy, protože tam hrajeme 3 hodinky hitů na přání jenom podle vás, tu máme společnou, tak na vás čeká naše Hitrádio Classic. A to znamená, že to jsou takový ty největší hity 80., 90. i milénia v jediném super pestrém balení. No a v pondělí jen trošku víc popovější a taky český. Třeba tahle ochutnávka z dnešního večera. Čmelák, Divokej Bill, hit z roku 2006. Chápete, že už je to 20 let zpátky? To mě bylo 20. Ty brďo, už jsem stará vréča. Tak hezké odpoledne s Hitrádiem.
1: Žiju se jako v pohádce.

0: Adele posílá velké hello všem posluchačům Hit Rádia, s vámi Lea, hezké pondělní odpoledne. Já jsem vám slibovala před chviličkou, že pro vás něco na víkend chystáme. Vy víte, že tam roztáčíme kolo narozeninové rulety, kdo má ve svém okolí narozeniny, měl nebo bude mít, a k tomu vám dáváme nezapomenutelné zážitky. Tak kamarádi, tenhle víkend, sobota a neděle, co byste řekli, když řeknu slovo Garmin? Značka Garmin, která se specializuje na chytré hodinky pro každého, děti, vrcholové sportovce nebo třeba dokonce i potapěče. A čím se nejvíc odlišuje? Hodinky Garmin jsou známé svou nezdolnou výdrží, vysokou odolností, to potřebuji hlavně já, a nadčasovým designem, takže jsou prostě cool, jsou skvělí a v jejich portfoliu si prostě každý najde to, co potřebuje. No a já vám přesně tohle v sobotu i v neděli budu rozdávat v hodnotě 7 500 korun chytré hodinky značky Garmin. A to je skvělý, co? Já vám to říkám furt, že my jsme prostě to rádio, které vám neustále dělá něčím radost. Co a jak musíte udělat? Říká vám něco hit, který se vyplatí? Taky znáte. Takže honem nabíhejte na web hitradio.cz a vy nám nominujte hit, který vám zlepší náladu. A pokud o víkendu ten svůj song se vzkazem uslyšíte a dovoláte se k nám do studia na 800 937 937, no tak to prostě vyhrajete. Však vy už tohle znáte. Hit, který se vyplatí. Takže web hitradio.cz, napište mi tam nějaký vzkaz, třeba i něco pro mě, jo? Vylosovat to budu taky já. A hlavně nezapomeňte ten song, který vám dělá dobře. Máte z něj třeba takovou tu husí kůži. Prostě hit, který se vyplatí. No a někdo z vás dostane chytré hodinky Garmin v hodnotě 7,5 tisíc korun.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
4: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
5: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
4: a poctivé pivo z místních pivovarů.
5: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
4: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
6: Lásko, jaký bys chtěla auto?
7: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
6: Ale já myslel, jakou barvu.
7: Barvu? Já tak to nevím.
6: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta, a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo. Senkor.
13: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
14: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, opatrně na Českokrumlovsku, před Ličovem ve směru z Benešova havaroval osobák, místem ale projedeme, a u Horní Vltavice policejní server hlásí krávy na vozovce, tak pozor na ně. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
7: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
8: Hausbrand Café, per favore.
9: Sí, signora.
8: I v malém šálku lze dělat velké umění.
10: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
11: I'm Nicki Minaj.
12: Hey, this is John Legend.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
16: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Hasiči mají za sebou po silných bouřkách stovky výjezdů. Na jihu Čech, kde byly nejsilnější, zasahovali u 200 událostí. Na 10 000 odběratelů se ocitlo bez proudu kvůli popadaným stromům. Častěji vyjížděli také hasiči ve středních Čechách, na Příbramsku, Kladensku nebo v okolí Prahy. Vláda chystá nový adiktologický zákon. Resort zdravotnictví předloží návrh novely, podle které by kratom mělo být možné koupit pouze v licencovaných obchodech. Ministryně financí Alena Schillerová oznámila i daňové změny v prodeji kratomu.
17: V současnosti je kratom v sazbě DPH 12%, takže ho chceme přeřadit do základní sazby 21%. Opravdu není důvod, aby psychoaktivní látka byla ve snížené sazbě. Současně plánujeme zavést spotřební daň na kratom v přiměřené výši, stejně jako u jiných látek s psychostimulujícími účinky a potenciálními zdravotními dopady.
16: Protidrogová politika přechází pod ministerstvo zdravotnictví. Dosavadní národní protidrogový koordinátor Pavel Bem končí. Na jeho nástupce vláda vypíše výběrové řízení. Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 282. Dosud nepotvrzených případů ale má být více než 1000. Země hlásí první úspěchy, 5 nakažených zdravotníků se vyléčilo a bylo propuštěno z nemocnice. Teď se ještě podíváme k nám.
0: Pořádný zářez si můžou zapsat mladí rybáři z Českobudějovicka. Na soukromém rybníku vytáhli vizu velkou, která měřila asi 2,20 m a vážila kolem 100 kg. Jde o vzácnou rybu, která se u nás běžně nevyskytuje. Kluci po vyfocení a natočení šetrně pustili zpátky do vody.
18: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
0: Počasí dneska žádná hitparáda, stupnice teploměrů se zastaví na 20 a čeká nás povětšinou oblačno, místy ještě i přehaňky.
19: Podívejte se na člověka, co sedí vedle vás. Možná je to super boháč. Prozradíme vám, proč většina milionářů raději lže, než aby se podělila o radost. Miliarda na účtu a na tváři poker face, tak proč by většina z nás o výhře neřekla ani slovo? Uslyšíte za chvilku.
20: Hit Radio Faktor.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Stumblinin Cyril. Přesně takhle chutná pondělní odpoledne na Hit Radio. Tak co, kámoši, kámošky, řekli byste o svý výhře svým přátelům? Už je to totiž týden a výherce těch téměř 3 miliard v Eurojackpotu z Česka si pro své peníze ještě nepřišel, chápete to? A nebo si myslím, že nám to prostě ještě neřekli. Při té příležitosti nás zaujal takový jakýsi výzkum. Prozradím vám jedno číslo, které vám naprosto změní pohled na kamarády. Průzkumy o výhrách v loterii vytáhli na světlo drsnou pravdu o naší důvěře. No a řekli to jakýsi
1: vědci.
0: Jo, že celých 81% lidí by zarytě mlčelo o své miliardě i před nejbližšími přáteli. Moje teorie? Bojíme se, že se s kámoše nebo kámošky, se kterým roky pijeme pivo, víno, kecáme, řešíme úplně všechno, takže se najednou z nich stanou finanční poradce s nekonečným seznamem dluhů. Raději budeme dál hrát divadlo a o drahém nájmu třeba, i když nám pod domem stojí zaparkované Ferrari, ne? Představte si to, sedíte v hospodě, nadáváte s kámoškou na cenu vajec a ona přitom doma má ta zlata. Chápete to? Možná v tom není jen strach z půjček, ale čistý put sebezáchovy, co si budem. A najednou nevíte, jestli vás lidi zvou na večeři kvůli vašemu humoru, anebo kvůli tomu, že byste prostě mohli zatáhnout účet. Jednoduchá otázka na vás. Ptáme se, myslíte si, že těch 81%, co vytáhli jakýsi
1: vědci,
0: je přehnané číslo? A nebo se
1: vědci
0: pletou? Dejte nám vědět. A řekli byste o 3 miliardové výhře nejlepším přátelům vy? 777-937-777. Jak je to u vás? Dejte nám vědět.

0: Maroon 5, Dish Love, Hit Radio stále s vámi, taky Lea vám přeje krásné odpoledne a jdeme na vaše odpovědi, protože jich nám tady přišlo strašně, strašně moc, za což veliké díky. Ptala jsem se vás, jak to máte vy, kdybyste vyhráli 3 miliardy, řekli byste o tom nejbližším a nebo ne? Píše nám tady Janička, ahoj Leonko, je to těžké, ale pravda je, že peníze zkazí úplně všechno i mezi rodinou a přáteli. Takže bych neřekla nic, tolik peněz změní úplně všechno. Těžko říct, zda k dobrému. A nebo k horšímu, přeju hezký den, Jana. Taky nám tady píše Petra, ahoj Leji, zdravím celé Hit Radio, jste super, určitě bych se zmínila svým nejbližším a taky se i podělila. Taky nám tady píše Standa, ahojky Hit Radio, já bych neřekl nikomu nic a vše bych si nejdříve v klidu vstřebal. Další zpráva, ahoj Leonko, patřila bych k té skupině, co by asi mlčela, je to těžký, ale je to tak, možná nejbližší rodině bych o tom řekla, ale to je asi tak vše, přeji krásné vysílání. A aby toho nebylo málo, tak tady máme i hlasovou zprávu od vás.
1: Ahoj, tak já kdybych vyhrala 3 miliardy, tak... Neřekla bych nikomu nic, protože lidi jsou divní, někteří jsou zlí a já už si na kámoše pak bodnou kudlu dozad, takže nikomu bych neřekla nic a nikomu bych nic nedala, nechala bych si to pro sebe. Čau.
0: I to je názor, tak ať je to, jak je to, přej a bude ti přáno.
2: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když se
3: to má podařit. Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
7: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt. Go,
8: go, go, gorila. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete s tisknu levně
11: CZ. Náplně hned.
12: Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, 14 hodin 38 minutek 1.6. Oslavujeme Den dětí a Hit Golden je jeden z nejoblíbenějších, hlavně u těch nejmenších, co si budem. Každopádně s vámi Lea, Hit Radio v plném proudu. My jsme se vás ptali, jestli si myslíte, že těch 81%, co vytáhli jací si?
1: Vědci.
0: Jo, je přehnané číslo. A nebo jestli se naši úžasní
1: vědci
0: pletou. A řekli byste o 3miliardové výhře nejlepším přátelům vy? Vaše zprávy jsme četli a vybrala jsem teď i takové fakty topky. Tinej. Honza napsal, ahoj Leonko, já bych to taky tajil, jen nevím, jak bych vysvětloval, že do práce najednou létám vrtulníkem v barvách Hello Kitty. A nebo posluchačka Hanka, miliarda se prý blbě schovává, Leonko, ale když vidím, jak někteří lidé umí skrývat inteligenci, tak si s těmi penězi snadno poradí. Přátelé, díky za vaše reakce, těch zpráv chodí stále spousty, tohle téma vás evidentně baví, tak se těšíme, co zase pro vás nachystáme zítra, pravda nebo bullshit. Hezké odpoledne.

0: Čtvrtě na 3, aktuální čas, posloucháte Hit Radio. No a já se s vámi pro dnešní den bohužel už musím rozloučit. Byla s vámi Leona Dendieši. Dneska v takovém výjimečném čase, než jsme zvyklí. Tak díky moc za všechny vaše zprávy, reakce a to, že jste vlastně s námi. A abych nezapomněla, nikam rozhodně neodcházejte, protože to pravé odpoledne začíná už pár minutek po 15. hodině a tady ode mě ještě taková malá ochutnávka. Tak čau.
1: Krásné odpoledne, faktoráci. Samozřejmě, že víte, že dneska je Mezinárodní den dětí a my se o nich budeme bavit i po 15. hodině.
2: A vy s nimi určitě budete poslouchat, protože zrovna teď je vezete ze školky nebo ze školy.
1: My se vás budeme ptát na jejich hlášky, co vám řekli a úplně vás to odzbrojilo. Dejte nám vědět.
2: A teď, mami, já chci zmrzlinu!
3: Hit Radio Faktor.
4: Zahradní centrum Lomič v Táboře si pro vás připravilo dřeviny okrasné i ovocné, veškeré zahradnické potřeby, velký výběr květin, pěstebních substrátů a naší specialitu, holandskou sadbu zeleniny té nejvyšší kvality. Zahradní centrum Lomič v Táboře. www.zahradnictví-lomič.cz.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
12: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
13: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
12: A dárek je váš, tak ušetřete s
14: tisknu levně CZ.
15: Náplně hned.
16: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servisy na jihu Čech. Dobrá zpráva přišla z Bavorova, tam by měla být nehoda dvou osobních aut už došetřená. No ale pozor, na Jindřichohradecku v obci Chlum u Třeboně, jak se jde kolem hejtmanu k našemu fotopointu, k srdíčku, tak na úrovni toho srdíčka tam je srážka dvou osobních aut, šetří to tam policie, ještě je to na půl hodiny. Zatím je to všechno, šťastnou cestu při pondělku a dávejte nám vědět, jak to na silnicích vypadá a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: tisku levně CZ.
6: Náplně hned.
7: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: On air,
6: online
1: i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Faktor.
8: Hezké odpoledne, je 15 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. 2/3 Čechů podporují znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Tu plánuje od ledna obnovit kabinet Andreje Babiše. Mezi živnostníky a podnikateli návrat EET pozitivně hodnotí polovina. Vyplývá to z průzkumu pro ministerstvo financí, který dnes zveřejnila agentura STEM. Budějice se chystají na nový bike share. Od 1. července rekola skončí a město začne přes dopravní podnik nabízet sdílená kola vlastní. Na startu jich bude 200 na zhruba 170 stanovištích. Kdo má předplatné na MHD, půjčí si kolo 4x denně na půl hodiny zdarma. Bez předplatného vyjde půl hodina na 20 korun. A policie při akci na omezení prodeje CBD a kratomu zajistila 86 000 produktů a 155 kg kratomu. U více než 11 000 produktů bylo nařízeno jejich stažení z prodeje či likvidace. V souvislosti s kontrolami úřady uzavřely 3 provozovny a zablokovaly taky 25 internetových obchodů. Informoval o tom ministr vnitra Metnar.
1: Hokejový servis Hit Radia.
8: Hokejové mistrovství světa je za námi. Zlato po 4 letech slaví Finsko, které ve finále porazilo domácí Švýcarsko 1-0 v prodloužení. Švýcaři tak berou stříbro, bronz senzačně získalo Norsko vůbec poprvé v historii. Češi skončili po čtvrtfinálové porážce s Finy pátí a příští rok šampionát hostí Německo. Hrát se bude v Düsseldorfu a Mannheimu, kde by Češi měli narazit na Spojené státy, Kanadu, domácí Německo, Dánsko, Norsko, Kazachstán a taky Maďarsko.
9: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
10: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
8: Dáme si i počasí dneska na odpoledne a k večeru, že by tolik pršet nemuselo. Předpověď slibuje postupné ubývání mraků. Zítra na startu dne čekáme polojasno, oblačnost, ale dorazí hned po obědě. Naměříme mezi 23 a 26 stupni a občasné přehaňky se ukážou opět zítra na večer.
1: Hit Radio Faktor.
0: Krásné odpoledne vám přejeme, faktoráci. Nebojte se, nemáme tady Valču ani Jiříka, ani Emičku, tady nemáme. Majana, i když ten dnešní den by tomu asi mohl napovídat.
2: Mohl, ale třeba Ema odjela na školu v přírodě ke dní dětí. Krásné odpoledne vám všem. Podíváme se na vaše oblíbené hlášky vašich dětí v této hodině.
0: Tak to se hrozně rádi zasmějeme. Už teď se připravte. Tady jsou Coldplay.

0: To jsou Global DJs, What Feeling. Parádně jsme si to tady na Hit Radio Faktor rozjeli. My přejeme všem dětem hezký, krásný den dětí, abyste si to co nejvíc užili, ale taky samozřejmě rodičové zajímají vás, zajímají nás ty vaše hlášky, takže nám je posílejte.
1: Hlášky vašich dětí konkrétně, mě Emma asi před 14 dnama docela odzbrojila. Večer těsně před spaním mi položila zákeřnou otázku: mami, a ty používáš menstruaci?
0: No, musím teda přiznat, že tvoje dcera je neskutečný hlásič, jo?
1: Ne, nedávno jsme třeba řešili, ona používala tříbor. A já říkám, ale to není tříbor, to je příbor. A ona mi říká, ale když je složený ze tří částí, tak je to i tříbor, ne?
0: No, takovýchhle hlášek, hele, těch já si doma užívám čím dál tím víc, protože mám děti dvě a jak postupně stárnou, tak oni jako jedou, jo?
1: Lepší to nebude, na to se připrav. Faktoráci, co řekli vaše děti a vám to utkvělo v paměti? Dejte nám vědět na náš WhatsApp, napište nebo pošlete hlasovku. Číslo je 724 883 596.

0: Things that I've got.
1: Beautiful Things, Benson Boone a Hitradio Faktor. Dobré odpoledne všem, jsme s vámi i na cestě domů.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pozor si dávejte právě na té cestě domů z Budějc do Krumlova. Je to hlavní tah 1/39 a určitě víte, že tam se maká u Rájova a je tam takový ten bypass. A tadyhle nás se informuje o tom, že tam v průběhu dnešního dne dochází k nějakému menšímu upravování toho provozu, čili křižovatka 1/39 a 2/155, je to odbočka jakoby na Třebonín, takže tam si dávejte velký pozor, bude se jezdit zase po provizorní komunikaci vpravo ve směru jízdy od Krumlova a od Budějc bude ten provoz vedený částečně v levé části už nový komunikace ve směru jízdy, takže se bude jezdit nad sebou, no hustý. Kdyby tam někdo makal, tak ho prosím vás nesrašte, ty pracovníci jsou tam ale dobře vidět. Tak ať vás to co nejméně zdrží a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
4: Váš bankovní účet byl zablokován, rychle klikněte sem. I takový může být podvodný e-mail, který díky AI vypadá naprosto důvěryhodně. Jak ho poznat dřív, než přijdete o úspory? To nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
5: Tak ano, útočníci sází hlavně na strach a časový tlak, ale žádná banka po vás nikdy nebude chtít hesla, PIN kódy nebo údaje ke kartě přes e-mail. Než na něco kliknete, zkontrolujte hlavně adresu odesílatele. Liší-li se od oficiálního webu, e-mail okamžitě smažte. A pokud jste už údaje zadali, ihned kontaktujte svou banku a policii.
4: Děkujeme a celý návod na ochranu vašich úspor najdete na bezpečnostnazelenou.cz.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem.
8: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok, pořád je co objevovat.
10: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
11: Auto Strakonice zve své příznivce na den otevřených dveří. Představíme nový model vozu Volkswagen T-Roc. Vozy si můžete vyzkoušet při testovací jízdě. Pro děti je připraven skákací hrad, malování na obličej nebo soutěž o mobilní telefon. Občerstvení je samozřejmostí. Uvidíme se 6. června od 9 do 15 hodin v autosalonu Volkswagen. Auto Strakonice na Písecké ulici, směr Praha.
12: Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Zažijte večer plný objevů a překvapení. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích zve děti i dospělé na muzejní noc. Čekají vás interaktivní expozice a výstavy, zábavná představení, rodinné workshopy nebo přednášky. Muzejní noc v Jihočeském muzeu 5. června od 17 hodin. Vstup je zdarma. Více na www.muzeum.cb.cz.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Hodně věcí a málo místa. To zná každá rodina i každý řemeslník.
18: Kam to všechno dát?
17: www.uskladním.cz. První samoobslužné sklady v Budějovicích.
18: Snadno dostupné a monitorované.
17: A už nikdy nebudete řešit, kam co dát. Objednejte si svoji skladovou koji právě teď na www.uskladním.cz.
19: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
6: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
0: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
14: Hit Radio.
20: No, I can't take one more step towards you.

0: Oblíbená dětská píseň Apace, Rose a Bruno Mars na Hit Radio Faktor. Dnešek patří dětem, je 1. června a my se vás ptáme, jaké hlášky vašich dětí vám uvízly v hlavě. Vy nám dáváte vědět na náš WhatsApp. Připomínáme číslo, uložte si ho, ať to máte brzy příště zase po ruce. 724-883-596.
1: A přesně na tohleto číslo nám poslala posluchačka Ivana jeden svůj zážitek se svým vnoučetem, jako ale dámy, tohle si poslechněte, jo.
2: Ahoj, tady Ivana. Když jsem načapala svého 2letého vnuka, jak mi počmáral auto, tak mi řekl, do kuchyně jdi, divaři, tam patříš. To mě tenkrát hodně dostalo. Krásný den.
1: Teda, tak teď se může jako tatínek možná chytat za hlavu.
0: No, jako ten chlapec k tomu někde přišel, určitě, ano. Ne? No, Ivano, i my přejeme krásný den, tak snad už z toho vnouček vyrost.
1: Máme tady i další vzkazy psané tentokrát. Vlaďka píše, na procházce v lese jsem synovi ukazovala hluchovku, on mi říká, když si k ní přičuchnu, tak jako ohluchnu.
0: A Dana píše, moje dcera pořádně nahlas v autobuse. Pán je taky plešounek, jako já, když jsem byla miminko.
1: No a Péťa píše, můj syn, když mi byly 3 roky, tak byl jsem nakupovat, říká mu, přivolej výtah. A on zavolal výtahu. Hele, tohle se mně stalo taky.
0: No.
1: No, to Valča udělala tady, no.
0: Tak přivolej výtah, to je úplně jasný. Ty děti neříkají nic špatně, my jim pokládáme špatný příkazy nebo otázky.
1: Včera jsem byl rudej až na zadku. Byli jsme s Valčou v Mercury v Krupu. Koupit, já jsem potřeboval kalhoty. Stojíme u pokladny. Ve frontě, tam byl plný kšeft lidí. A ona povídá, tati, ty jsi sprdnul?
0: No. Prdnul jsi s tím, nebo ne?
1: Tentokrát jsem měl svědomí čistý. My friends got

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdávat.

0: Katy Perry a Roar, takhle parádně vám hraje Hit Radio Faktor. Přesně za 5 minut bude 3:15 a v Budějcích už konečně vypukne Majáles.
1: Já jsem ráno byla trošku teda překvapená na PR-estiáku, když jsem šla do práce, že tam byla stage, ale pak mi to došlo, že to vlastně odstartovalo už včera takovým pestrým koncertem a pestrý bude celý týden. Je připravený program pro úplně všechny a není to jenom o studentech, jo, protože třeba včera tam vystupoval folklorní soubor Úsvit. Jo.
0: No a to se mi hrozně líbilo. Já jsem říkal, viděl jsem video, no má, protože kámoš tam dělá zvukaře a posílal, dával si do storyčka video, říkám, ježiš, Majna, co se teď v neděli jako dělá za folklor? No, hele, podívej.
1: A důležitý je taky zvolit krále Majálesu, udělat někoho z těch, kteří byli u nás na rozhovoru vedoucího našeho města. Vy se můžete dívat na Facebooku nebo na Instagramu Majálesu na ta videa, která se natáčela tady a hlasovat pro svého favorita.
0: Podívejte se schválně na www.budějovickýmajales.cz a tam můžete dokonce i zahlasovat a hlavně podpořit. Choďte na ty události, je to krásný. Hit Radio.
2: Tak co na to říkáš, Baru?
3: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
2: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
5: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
4: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
5: Co si vezmu na sebe?
4: Zalando.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni vás srdečně zve na oslavy 75 let své historie. Přijďte se podívat a zavzpomínat, jak se škola změnila. Čeká vás slavnostní den otevřených dveří, setkání absolventů, přátel školy i celodenní program zakončený společenským večerem. Více informací na www.ssrv.cz. Těšíme se na vás v Třeboni.
9: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
10: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
9: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
10: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
11: Prior je tady totiž pro vás.
12: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice pod Stromovkou. Více na dek.cz.
13: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio Faktor.
15: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Jak to ten kluk dělá, že vytáhne ten svůj hlas takhle vysoko? To byl Alex Heber na Hit Radio Faktor. No a my se ještě k jednu vrátíme k našemu požadavku, abyste nám posílali vaše hlášky vašich dětí.
1: Ozval se nám i Jirka.
2: Naše Káča, jí byly asi tak 3 roky, tak si nesla ven pastelky, na to si položila hrneček s kakaem a ještě nějaký krávoviny, ještě sušenky a teď to nesla všechno tak jako dohromady, tak jí to všude cáklo. Říkám, Kačenko, polož si to, vyliješ to. Když jsem jí to řekl asi po třetí, tak se zastavila, položila to, koukla se na mě a řekla, tatínku, sereš mě. Když je 14 let a mám pocit, že seru ještě víc. Čus.
1: To je úžasný. Faktoráci, vy nám klidně dávejte vědět dál na náš WhatsApp. Číslo je 724-883-596 a klidně tam přihoďte i aktuální dopravní informace, protože na silnice se vydáme už za chvíli.

0: Bazíre tu svíc. A nejlepší dopravní servis na jihu Čech na Hit Radio Faktor. Nehoda, o kterých jsme tady mluvili už před hodinou, je v Chlumu u Třeboně, stala se před 14, ale policie to trošku upřesnila, je to velmi vážná dopravní nehoda, čelní srážka a je to fakt blbý. I doba, po kterou se bude vyšetřovat, je prodloužená zhruba do 17. hodiny, tak s tím prosím vás počítejte. Je to trasa kolem Hejtmanu směrem jakoby na Rakousko, takže opatrně tam. Dálnice D4, odsud nám taky chodí čerstvé zprávy. Je tam zdržení na trase od Prahy na Písek, je to 70. až 71. kilometr odstavené porouchané vozidlo a částečně zasahuje do jízdního pruhu. My vám přejeme šťastnou cestu a kdykoliv se nám zase ozvěte, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept, chytře vymyšleno pro život.
5: Lásko, jaký bys chtěla auto?
6: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
5: Ale já myslel, jakou barvu.
6: Barvu? Já tak to nevím.
5: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Půjčovna stavebnin DEK nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na DEK.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
11: Máme 16 hodin, dobré odpoledne, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferinčík. Dnešek je posledním dnem pro zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pouze pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5 000 korun. V takovém případě je možné ji rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná dnes a druhá do 30. listopadu. V případě pozdního zaplacení hrozí úroky z prodlení. Rušnou noční víkendovou směnu za sebou mají policisté v Českém Krumlově. Vyjížděli k opilému muži, který měl pohádce ničit vybavení domu. Po příjezdu hlídky se uklidnit nenechal, předstíral nevolnost a pak jednoho z policistů udeřil do obličeje. Kopal, kousal a skončil v poutech. Teď je obviněný z násilí proti úřední osobě a taky ze výtržnictví. Předseda senátu Miloš Vystrčil dnes dorazil na návštěvu Tajvanu. Přivítal ho tamní náměstek ministra zahraničí. Pro Vystrčila se jedná o druhou cestu na Tajvan. Ostrov poprvé navštívil v srpnu 2020. Cesta se koná navzdory tomu, že český kabinet pro ně odmítl poskytnout vládní letoun. A čeští bookmakeri přijali na letošní mistrovství světa v hokeji sázky za více než 2,25 miliardy korun. Je to zhruba 500 milionů korun méně než loni. Nižší zájem byl způsoben koncem českého týmu už ve čtvrtfinále. Šampionát zastínili dřívější zimní olympijské hry, na kterých hrála řada hvězd ze zámoří.
12: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
11: Jdeme na počasí, dneska během odpoledne a na večer se dočkáme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Předpověď na úterní ráno slibuje polojasno, místy mlhy, později během dne spíše oblačno, ale přehánky opět až ke večeru, tak uvidíme. V denních maximech bychom měli naměřit i 26.
9: Hit Radio Faktor.
0: Po 16. hodině vás zdraví vaše oblíbená odpolední trojka Jana, Jirka a Pavel. Ahoj.
2: Dobré odpoledne. Já musím prásknout na Jirku, že ona není úplně v kondici, protože ho semlela bouřka včera, jo? Mohl by si nám za chvíli třeba říct, co se ti stalo?
0: Jo, jsem bolavej. No,
2: jo, to víte, bolavej chlap, holky. Dovedete si to asi představit.
0: No, tak jdeme na tvýho tedíka. Tady je Terry Swims.

0: James Arthur na Hitradio Faktor při pondělku trošku smutnej. Asi možná se mu něco během víkendu stalo nepříjemného. Jaký byl váš víkend, Faktoráci? My jsme to měli docela záživný.
1: Tak já jsem byla ve Vodňanech v sobotu a nejvíc jsem se děsila příjezdu do Budějic, protože byl půlmaraton, ne? No. Ale říkala jsem si, že stíhám, jenomže jsem zapomněla na zavřený dlouhý most, takže jsem na Husovku jela přes nádražní, Pekárenskou, pak přes Palačák úplně bláznivýma uličkama, protože to bylo různě pozavíraný a dojela jsem teda až na Mariánský, kde jsem nechala auto a pak jsem došla pěšky.
0: A to je najednou senzace, viď? Se dívíš a říkáš si, ty, to město je tak velký a hezký.
1: No právě ne.
0: Se podívala.
1: Třeba v ulici Kostelní jsem vozem byla poprvé, no, rozhodně.
0: Ta je hodně rozbitá teda, jako tam to hodně drncá.
1: Takže já jsem měla víkend v pohodě, pak jsem sledovala půlmaraton, ale včera nás některé hodně smetly bouřky, tak doufáme, že nemáte žádné velké škody, Faktoráci. Jirka utrpěl škodu na zdraví.
0: No, já jsem běžel přikrejt rajčata, jakmile začaly padat ty kroupy blbý. A během, když jsem to vzal barefoot na boso, tak na těch kroupách na trávě mi podjeli kytary a v plné rychlosti jsem sebou fláknul na záda, takže mám naraženou záda, hlavu, mám hnutokrční páteří a nemůžu se hejbat, nemůžu se otáčet hlavou, musím jako ve vesničku má středisko a otáčet celý.
1: Ale musíš na tom najít i pozitiva.
0: Bolí mě to hrozně.
1: No ne, ale vem si, kdyby si spadl na betonu. To už si tady taky nemusela sedět.
0: No to teď. Už bych byl mrtvej, no.
1: No přesně, takže zlatá tráva tě zachránila.
0: Nemít tu tráhu. Let's get together.

0: Na Hit Radio Faktor jedeme samozřejmě s vámi a jako, ať jste, kde jste, na cestách, tak pořád nás ladíte. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech.
1: Ten vám přinášíme samozřejmě strašně moc rádi a jsme moc rádi, že s námi i vysíláte. Před chvílí nám Hanka napsala na náš WhatsApp, že se jí s náma jede dobře domů a že je ráda, že nás má. Hani, za to my moc děkujeme. My vás máme taky rádi a snažíme se, abychom vám cestu z práce vždycky zpříjemnili. A máme pro vás i skvělou nabídku.
0: No, abyste nám zavolali, když se bude to hodit, tak se nám ozvěte na 800-801, ale bacha jo, kdyby náhodou Hanka jela přes Hodušín, tak bacha, je tam tajná policejní hlídka, ale nesmí se to říkat.
1: Já nevím, kde je Hodušín, to je jedno. Já jsem chtěla říct, co se té nabídky týče, že my jako poděkování za vaše vzkazy budeme rozdávat peníze na plnou nádrž zdarma už od příštího týdne. Budeme se vždycky dívat na WhatsApp a vaše dopravní info budeme odměňovat, tak si radši připomeníme i to číslo na náš WhatsApp. To je 724-883-596.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice pod Stromovkou. Více na dek.cz.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Kup kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
6: Zažijte sílu a odvahu na Českobudějovickém výstavišti. Přijďte 5. a 6. června na den s armádou České republiky a složkami IZS. Čeká vás moderní i historická vojenská technika, dynamické ukázky a přednáška historika Eduarda Stehlíka. K poslechu zahrají armádní hudební soubory. Vstup je zdarma. Výstaviště České Budějovice. Více na webu vcb.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: The Emptiness Machine a Hit Radio Factor, Linkin Park samozřejmě.
1: Kam vyrazit?
2: A my pro vás máme spoustu tipů, kam vyrazit. Dneska je dětský den, ještě stíháte dojít si na něj ke sportovní hale v Českých Budějovicích. Tam pro vás město České Budějovice společně s Budek Cirkus připravilo spoustu zábavy. Až do 19 hodin vstup je zdarma.
0: No a já bych pro vás s dovolením měl jeden z největších dní dětí široko daleko. Tuhletu neděli 7. od 15 do 18 v pohádkovém lese ve Velkých Skalinách. A hele, tam bude úplně každý, jo. Bude tam komplet tlapková patrola, Kačer Donald, Daisy, bude tam Mickey Minnie, bude tam Perníček, bude tam Ledový království. No už jsme všichni.
2: No, tak určitě doražte v neděli a já přidám ještě pozvánku na příští týden. Strakonický hrad vás ve čtvrtek 11. zve do kapitulní síně na komponovaný pořad Rytíř osmihrotého kříže. Jo, ten bude věnovaný historikovi Milanu Bubnovi, odborníkovi na šlechtické rody, řády a české dějiny, který slaví významné životní jubileum. Takže vás čeká povídání s ním i s jeho hosty, filmové ukázky a historické fotografie.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz. We'll be right back.

0: To je aktuální hit od Činasky, Selhání na Hit Radio Faktor. No, helejte se, pokud jde o to selhání, tak vy docela válíte v naší soutěži. Připoutejte se, prosím, tam o selhání vůbec nemůžeme mluvit.
1: Vůbec se nedivím, protože hrajeme o exkluzivní dovolenou od Invia za 40 tisíc korun, jo? A pozor, v našem virtuálním letadle zbývá obsadit poslední místo.
0: No a to je právě to, jakože faktoráci se opravdu snažej. Kdybyste náhodou chtěli se taky zúčastnit, tak zítra ve snídaní šampionů další příležitost a bejt váma, tak se podívám na náš web a zjistím si, která sedadla už jsou pryč.
1: Za prvé, a když už tam budete, tak se určitě staňte členem klubu posluchačů Hit Rádia, protože tam najdete i nápovědy. Která sedadla padla, no to vám může hodně pomoci a dostat vás na dovolenou.
2: Hit Rádio. Hit Rádio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Rádia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invii za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Rádiu.
3: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Písku. 5. a 6. června se promění letní kino Písek v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
11: www.projektantbudoucnosti.cz.
12: Výstava Prachatičtí ostrostřelci v Prachatickém muzeu od 29. května do 4. října. Seznamte se s historií spolku, výstrojí, výzbrojí, prapory nebo s kolekcí historických ostrostřeleckých terčů z 19. a 20. století. www.prachatickemuzeum.cz.
13: Hit Radio Faktor.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: CIA je na Hit Radio Faktor nezastavitelná a když potkáte hned zítra, nebo spíš v noci na zítřek, nadměrný náklad, prosím vás, nepokoušejte se ho zastavit.
1: Může se vám to stát, pokud se budete pohybovat v okolí Tábora, protože jeden nadměrný náklad poveze z Polska strojírenské zařízení do Plané nad Lužnicí.
0: Nejdřív to pojede po D1, potom teda předpokládám asi, že to sjede u Pejřimova a pojede to tadyhle na Chejnov.
1: Na dálnici D3 má najet u Tábora asi tak v 4:30 ráno, to odpovídá, že jo?
0: Tak je to jasný. No a potom teda to pojede do tej Planej, čili opravdu bude to mít velký doprovod. Nějaký hrozně velký zařízení.
1: Prosím vás, milí posluchači, kdybyste tam jeli, tak respektujte pokyny doprovodných vozidel. Hlavně při uších, jako při jízdě na těch uších silnicích v Planý, že jo? Protože na dálnici tam je to vlastně skoro jedno.
0: Laicky řečeno,
1: po Planý vůbec.
0: No, nehladit, jo? Nekrmit.
1: My jsme nejlepší rádio nejen na cestu domů, ale i na cestu do práce, tak opatrně i s našimi skvělými hity.

0: Super Hajnýka, Foloviny Sáru a nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Jasně před 17. hodinou. Pozor, až pojedete teďka domů směrem na Trhový Sviny od Budějc. V Novej Vsi, tak tam hned na vjezdu do obce číhá čerstvá policejní hlídka a koukají, jestli máte zaplý pásy, jestli náhodou netelefonujete. Tak bacha na ně, co je asi úplně nejdůležitější, je to, že v současné době jsou všechny nehody dořešené, žádná nová nevznikla, tak už to nějak doklepejte do toho večera, vydržte to bez nehod a kdyby něco, tak vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Dyton.
1: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
2: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
5: Hezké odpoledne, je 17 hodin, Českobudějovické aktuality a Pavel Ferenčík. Atraktivní dopravní novinku chystá město v oblíbené rekreační lokalitě.
6: Je to jedna z přívoz tady v lokalitě Malého jezu, který bude určen pro cyklisty a pro chodce samozřejmě. Uveze dvě kola, dva cyklisty, případně čtyři lidi. Ten přívoz bude jezdit logicky z jedné strany na druhou. Je to přívoz, který tu zkrátí tu cestu třeba k tomu občerstvení nebo pro ty, kteří chtějí využít obě strany toho Malého jezu, ale je to přímo zážitkový, protože ti lidé se ho budou ovládat sami, to je na tomto krásné.
5: Vysvětlil náměstek primátorky Lubomír Bureš. Do projektu jsou doplněné i ochranné prvky pro ptactvo, instalované na samostatném laně, jejichž účelem je zlepšit viditelnost vodícího systému a minimalizovat tak riziko poranění ptáků při průletu. V současné době se pracuje na získání povolení. Zahájení stavby je plánováno na jaro 27 a hotovo bude v létě příštího roku. Už v pátek a v sobotu se v našem městě uskuteční tradiční a oblíbená akce pro děti i dospělé, na kterou by nás ráda pozvala primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová-Parmová.
7: Milí Budějčáci, ráda bych vás pozvala na červen 5. a 6. den s armádou na našem výstavišti. Přijďte se podívat na ukázky moderní techniky, ale také pohovořit o historii naší armády, a to mezi 8. a 17. hodinou, vždy zdarma.
8: Bude teplo a letňák je zpět od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
5: Končím předpovědí na zítra. V úterý se nám na jeden den opět vrátí teploty nad 25. Na startu dne čekáme polojasno, na odpoledne dorazí mraky, ale přehaňky budou hrozit jen výjimečně. Udeřit mají prý až v noci na středu.
3: Hit Radio Faktor.
9: Tak jste to slyšeli, faktoráci, po 17. hodině skvělá předpověď počasí na zítřek. No, možná, že vyrazíte do práce na kole.
10: Hezké odpoledne přejeme. Město České Budějovice dneska představilo svoje vlastní sdílená kola. Já o tom vím všechno, tak vám to za chvíli řeknu.
9: A ty jsi byla na rautu.
10: No, nebyl, bylo, káva byla.
9: Jo. Mm-hmm. To se teda moc nepředali. Dobrý, tady je Jina se Sešem.

0: Warren, Ordinary, na Hit Radio Faktor. Já vím, že ty v této hodině sedleš na rekolo a pojedeš na něm domů, jako každý den, ale ono se to má nějak měnit, ne? V Budějcích mají být jiný než růžový kola.
1: Ano, dneska byla na radnici tisková konference, kde město představilo vlastní sdílená kola. Jmenuje se to CB Kolo. Já jsem tam přijela stylově na rekole. Ptal se mě pan náměstek Šebek, jak jsem tam přijela, a říkám, hele, můžete si vybrat, no, buď to mám černý SUV, anebo rekolo, no, tak co chcete na náměstí? Samozřejmě, že chceme sdílená kola.
0: No a já nevím, co má město proti rekolům. Asi biznis.
1: Ne, vůbec ne, je to právě, že propojení MHDčka a celkového řešení dopravy, takže to dává mnohem větší smysl, protože když má někdo lítačku na městskou, tak může na těch kolech jezdit zadarmo. Když vám nepojede spoj, protože má zpoždění, tak si vedle vezmete CB kolo a můžete pokračovat zadarmo.
0: A to je dobrý nápad, člověče.
1: Jestli vás zajímá, jak to mají ti, kteří nemají lítačku a kolik to celkově bude stát, podívejte se na náš web hitradiofaktor.cz. Máte tam článek s kompletními informacemi.

0: Somebody that I used to know, Gotye a Kimbra na Hit Radio Faktor.
1: To teda koukám, že to umíš vyslovit. Ono je to takový trošku krkolomný tenhle ten název. Skoro krkolomný jak silnice mezi Korkuskou a Solnou Lhotou.
0: Silnice 4 na Prachaticku, ta potřebuje opravit jako prase drbání. Nedávno jsem tam jela. Naštěstí si toho všimlo i ředitelství silnic a dálnic a opravu tohoto úseku chystá na červenec.
1: Takže poděkujte Janě, zachránila rekonstrukci hlavního tahu směrem na Německo, jenom protože tam prostě projela a v Turánu si jako řekli, no hele, ona tam moc drncala, tak my to opravíme, jo?
0: Ale je to tak, my pro vás máme aktuální dopravní informace a vy nám můžete svoje dopravní hlášení posílat i přes náš WhatsApp s číslem 724 883 596.
1: Od příštího pondělí budete za svoje dopravní tipy vyhrávat plnou nádrž.
0: Tak nás laďte, protože my spojujeme komunitu řidičů a posluchačů.

0: musíte zažít. Se Slevomatem na Hit Radio. Vítám u nás Richarda, který dělá recenze zážitků pro Slevomat. Richarde, ahoj.
1: Ahoj Kubo, zdravím všechny posluchače.
0: Tak co, jak jde život? Co tě teď čeká za zážitky?
1: Hele, příští týden jedu na takovou konferenci mezi řádky.
0: Mezi řádky, mezi co to je?
1: To je na Moravě, mezi řádky, jako vinice, chápeš? To je konference pro HRisty, ředitele, majitele firem.
0: A taky pro tebe.
1: No, asi tak. Musím do té doby rychle založit nějakou firmu. Já budu asi zkoušet místní wellness. Slevomat je hlavní partner, takže tam můžeme jet a představit Slevomat zase z jiného úhlu.
0: No, takže jestli nás teď poslouchá někdo z HR a nebo nějaký CEO, klidně můžete vyrazit.
1: Přesně, ale proč mě to napadlo? Hele, chtěl jsem dát takový tip na to místo, kde to je. Vinařství u kapličky, neznáš to? Totální ráj, točili se tam Bobule, ten film.
0: Tyjo, tak to asi jako neznám, ale Bobule samozřejmě už jako vím.
1: Taková ta pravá Morava, atmosféra uprostřed vinic a je tam normálně bazén, velký wellnessko, úplně cítím to léto, když si na to vzpomenu.
0: No tak jo, a jak se to jmenuje, jsi říkal vinařství co?
1: Vinařství u kapličky. Máme to na Slevomatu, tak můžete kouknout, taková inspirace.
0: Jako vyrazit na Moravu, přátelé, pojďme si to říct na rovinu, nikdy není špatný nápad. Tak moc děkuju.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Tak to je teda bomba!
10: Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
11: www.elvaprofi.cz
10: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
2: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Band of Beginning na Hit Radio Faktor. Přejeme vám hezké pondělí. Mám na vás zvídavou přírodovědnou otázku. Víte, co je to viza?
1: Víme. Teď otázka je, jestli to ví posluchači.
0: Tak nám prosím tě pro jistotu připomeň, co je to taková viza?
1: Viza je v první řadě platební karta, prosím tě.
0: To znám, ano, mám ráda.
1: Jinak pokud mluvíš o té rybě, tak její latinský název zní huso huso.
0: To jsem nevěděla.
1: No a jinak se tomu taky říká beluga, je to jeseterovitá ryba, vlastně strašně velikánské jeseter.
0: Jo, to je beluga?
1: No.
0: Tak to znám zase z kaviáru.
1: No samozřejmě.
0: Ale s názvem viza jsem se setkala až teď, když Emina začala probírat vyjmenovaná slova pov, protože viza už se tam probojovala, ne úplně do těch jako standardních, který se učíme nazpaměť od nepaměti, ale už mají takový bonusový vyjmenovaný slova, kde je třeba Vyškov a taky viza.
1: Proč o tom mluvíme? No, dvěma klukům se podařilo tady na Českobudějovicku jednu takovou vizu ulovit. Vážila jeden metrák, tak vám to možná přijde jako obrovský, ale to bylo v podstatě miminko.
0: A to je obrovská ryba, 2,20 a 100 kilo, to ti přijde jako miminko?
1: No ona totiž může dorůst přes 8 metrů a vážit tunu a půl.
0: To by se ale už do toho rybníku nevešla, ne? To bylo v nějakém soukromém rybníku tady u Budějic.
1: No, vidíš to, co tady máme za poklady.
0: Líbí se mi teda, že ti kluci si ji změřili, natočili, nafotili a šetrně ji pustili zpátky, takže nedělali řízky pro celou vesnici, ale budou se těšit na to, že ji třeba zase někdy uloví a přeměří.

krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta, máš křídla, tak leď, cestu znáš na

0: Bude 6:45 a na Hit Rádiu Faktor se s váma Jana, Jirka a Pavel jdou pomalu rozloučit.
1: Zítra je 2. června a už teď kalkulujte s tím, že je to den odejdi dřív z práce. Ten má upozornit na to, že práce nemá být důležitější než osobní život.
0: A to si řekla pěkně. Co k obědu? No možná kuře na rožni, protože 2. červen je den kuřete na rožni a to já absolutně zbožňuju.
1: Můžeme si ho dát klidně společně odpoledne a faktoráci, kdybyste šli zítra k zubaři, tak mu řekněte, že ho milujete, protože zítra je den miluji svého zubaře a toho musí milovat úplně každý, kdo ho má.
0: A teď to zkus říct tak, jak se to říká u zubaře. Tak zítra v 15, čau.
1: Ahoj.
2: Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: I taky na www.levnězčiny.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: firmanazážitky.cz.
5: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
6: Tak hurá na Vysočinu.
5: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
6: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
5: Skály a vyhlídky, co berou dech.
6: Rybníky, jezera i koupaliště.
5: Aktivní zábava i adrenalin.
6: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
5: Vysočina má co nabídnout.
6: Stačí si jen vybrat.
5: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
9: Senkor.
10: Hit Radio Faktor.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: bylo dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Pak když jste si dali vedle sebe fotku Trumpa a toho Buvola, tak to byla prostě jedna ku jedný.
2: Tak jste nepoznali, kdo je větší vůl.
1: Nicméně, normálně bych řekla, že k jeho smůle mu byl podobnej, ale naopak to bylo k jeho štěstí nakonec, protože právě tou jeho podobou si získal extrémní pozornost u strašný spousty lidí a vlastně dokázali zvrátit ten jeho osud, jo? Bojovali za to, aby ho neporazili, aby dál žil, že je prostě vtipnej, že je vzácnej, ať ho teda nechaj, a ono se to povedlo.
3: Dokonce na několika politických mítinzích ten Buvol Trumpa zaskočil a nikdo si toho nevšiml.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči, připomínám, počíná zítřkem až do pátku. Pozor na komplikace mezi Kameňákem a Včelnou. Dojde k uzavření železničního přejezdu v lokalitě na Dolech a budeme to muset obět. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu.
5: Barvu? Já tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
6: Hausbrand Café, per favore?
7: Sí, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
9: Hi, I'm Miley Cyrus.
10: Hey, it's Teddy Slims.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Denková. Dětský ombudsman dostal za první rok 1500 podnětů, zhruba desetinu mu poslali přímo děti. Často se týkaly rodičovských sporů nebo postupů škol. První dětský ombudsman Martin Beneš se chce s dětmi scházet několikrát za rok.
12: Scházet se budeme asi 4x za rok, budeme se scházet obvykle na 2 dny a budeme pravděpodobně přijímat nějaké usnesení. To jsou věci, které jsou ještě pořád trochu v procesu. Jo. Ono to není úplně jako jednoduché vymyslet a nastavit, tak aby jsme třeba vlastně ochránili ty děti a zároveň, aby jsme mohli ty výsledky dobře prezentovat.
11: Dětský ombudsman má prošetřovat stížnosti dětí na úřady, chránit je před diskriminací a sdílet názory nejmladší generace dalším institucím. Policie se zaměřila na omezení prodeje CBD a kratomu. Zajistila 86 tisíc produktů a 155 kg kratomu. 11 tisíc produktů muselo být staženo z prodeje nebo zlikvidováno. V rámci kontrol úřady uzavřely 3 provozovny a zablokovaly 25 internetových obchodů. Navrhované snížení věkové hranice prvovoličů v komunálních volbách o 2 roky na 16 let vláda odmítla. K novele opoziční TOP 09 kabinet pošle zákonodárcům záporné stanovisko. Případné snížení věkové hranice si podle vlády vyžaduje nejprve důkladný rozbor. Naši fotbalisté jsou v dějišti mistrovství světa ve Spojených státech. Po nočním letu dorazili do New Yorku a ve čtvrtek tamního času je v sousedním New Jersey čeká generálka před šampionátem proti Guatemale.
13: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
11: Do rána většinou jasno nebo polojasno, mohou se tvořit mlhy, nejnižší ranní teploty kolem 12 až 8 stupňů, v údolích chladněji. No a postupně čekáme převážně oblačno, na horách ojediněle přehánky, později večer pak v jihozápadní polovině Čech místy déšť nebo ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů.
14: Ladíte Hit Radio, 18. hodina je tady, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, ty nejlepší hity minulosti. S vámi Michal Pospíchal, hezké pondělí přeju.

jsme černí anděle. Ty jsi byla prvá holka, v té době neskončil.

Hodně na pohodu jsme odstartovali pondělní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tohle byla lekce francouzštiny Voyage Voyage, singlovka, kterou dobře znáte. A my jsme vám ji teď rádi připomněli. Až do 21 hodin vám budeme hrát výběr toho nejlepšího z 80., 90. a taky z hitu Millennia. Teď už mezi vás letí Afroman.

0: Tohle je další velká chvilka nostalgie, hudební vzpomínka na projekt Boyzone a singlovku Pictures of You. Takhle vám při pondělku hraje Hit Radio, první červnový den vás zdravíme. Přejeme, ačkoliv to venku nevypadá, tak pochopitelně hezký večer. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který bude pokračovat třeba i tímhle senzačním hitem. To je Dr. Alban. Nemá jenom písničku It's My Life, kterou známe úplně všichni, ale taky třeba singlovku Look Who's Talking. A tu pro vás máme připravenou už za pár minut tady v Eteru, taky skupina Enexis nebo Alice Springs. Na to všechno se můžete těšit.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
5: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo

0: Památek UNESCO, lokální chutě
1: a poctivé pivo z místních pivovarů.
0: Vysočina, to je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
1: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
2: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Alice Springs, tak to je město v Austrálii a Alice Springs, to je česká zpěvačka, která naspívala píseň Vrace mi zpátky. Tu jsme připomněli na Hitrádiu právě teď. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic, to nejlepší z minulosti, to nejlepší, co skrývá náš hudební archiv. Na to teď naváže Chris de Burgh, High on Emotion. Další skvělá, fantastická věc, která vám, věřím, vyladí pondělní večer s datem 1. června. Za chvilku i London Beat, na to se můžete těšit.

0: Takhle to umí rozjet London Beat. You bring me on the sun. Fantastická věc, kterou jsme připomínali právě teď na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, vybíráme to nejlepší z minulosti. A tak nesmí chybět ani návrat na konec 90. Období, které patřilo boybandům, tehdy zaznamenali obrovský boom. No a vlastně tím asi nejznámějším, nejúspěšnějším se stali Backstreet Boys. Třeba i díky písni Everybody, kterou pro vás máme nachystanou a kterou vám naservírujeme na Hit Radio už za chvíli.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
2: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
3: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
4: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
3: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1+2+1 za 8999 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni vás srdečně zve na oslavy 75 let své historie. Přijďte se podívat a zavzpomínat, jak se škola změnila. Čeká vás slavnostní den otevřených dveří, setkání absolventů, přátel školy i celodenní program zakončený společenským večerem. Více informací na www.ssrv.cz. Těšíme se na vás v Třeboni.
6: V hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s
8: tisku levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Don't Go Breaking My Heart, hit, za kterým stojí Elton John, a tohle je taky oficiální remix. RuPaul se podílel na této taneční verzi písně, kterou velmi dobře znáte. Dovedle nás až k 19. večerní, ladíte Hit Radio.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
0: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Dál vám budeme servírovat se to nejlepší z 80. 90. a milénia. S vámi Michal Pospíchal. Hezký pondělní večer.

Rok 1997 a druhá deska skupiny Činasky s názvem Dlouhej kous. Na ní se jako titulní píseň objevila právě záležitost, která se jmenuje úplně stejně. A tu jsme teď připomněli tady na Hitrádiu. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic, tedy to nejlepší, co se skrývá v našem hudebním archivu. Já listuju dál For the Cause, Stand By Me. Ani o tohle vás nemůžeme ochudit. No a teď si takhle při pondělku 1. června dáme Samantha Fox, I Only Wanna Be With You. Tak to je záležitost, která nám teď navodí taky pořádné chvilky nostalgie. Tohle na žádné pořádné retro party nesmí chybět.

0: Ford Coast, Stand By Me, tohle dobře znáte. Ladíte Hit Radio Classic a i ten další hit dostojí názvu našeho hudebního speciálu. Hungry Eyes, Eric Carmen. Naprostá legenda, bez které si pondělní večer neumíme představit. Taky Babylon Zoo s hitem Spaceman nebude chybět a do třetice slíbíme třeba ještě hudební projekt Alcazar. Držte vlnu.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
2: Senkor.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hit Radio.
5: Hit Radio.

Slibovaná věc Alcazar, Crying at the Discotheque, to jsme hráli na Hit Radio. Vrátíme se domů. V hudebním speciálu Hit Radio Classic bude pokračovat Bára Basiková, jedna z nejvýraznějších českých rockových a muzikálových zpěvaček. Její charakteristický hlas je proslavil už v 80. letech. Tehdy začínala ve skupině Precedence, současně působila i ve skupině Stromboli a na začátku 90. pak odstartovala úspěšnou solovou kariéru. A z její solové tvorby teď hrajeme hit Co je na tom tak zlého?

0: Cliff Richard, co to je záruka skvělých pohodových hitů. Jeden z nich jsme si dali právě teď. Dreamin'. Hrajeme hit za hitem, jsme Hit Radio. A každý večer pro vás máme ten nejlepší výběr hitů minulosti. Slovo dostane Shania Twain. That don't impress me much. Si poslechneme už je za chvíli. Hit Radio.
1: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel, CZ.
7: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
8: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hodiny u nás ve studiu ukazují 8 večerní, pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, přeju hezké pondělí.

Velká romančárna, na tuhle notu nám zahrál Seal, připomněli jsme jeho Kiss from a Rose. Hudební speciál Hit Radio Classic je v plném proudu. Každý všední večer mezi 18. a 21. pro vás máme výběr toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. Za chvilku třeba unikátní spolupráce Entrance a Ruda Stewarta. Písnička Do You Think I'm Sexy. Nejprve se ale naladíme na Jennifer Lopez s hitem Jenny from the Block. Tohle vám z Hit Radia posíláme pro lepší náladu. Children.

0: Takhle zní pondělní Hit Radio. Dobrý večer. Doufám, že start do nového měsíce máte úspěšný, stejně tak do nového pracovního týdne, ale pokud tam byly nějaké ty bolesti, jste na správné adrese. Máme pro vás medicínu v podobě těch největších hudebních hitů. Muzika léčí a další důkaz nám přinese třeba Ugly Kid Joe nebo Anna K. Užívejte poslech.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

Písnička, která se dočkala celé řady cover verzí, ta nejznámější z poslední doby je třeba od Florajdy, který mimochodem poměrně nedávno navštívil Českou republiku. Tohle byla ale verze od Dead or Alive. Hráli jsme You Spin Me Round. Nezastavujeme, máme pro vás jeden hit za druhým, ten další taky dobře znáte. Soul Strung Out a partička, která si říkala C-Block. Ladíte Hit Radio.

0: Tohle je opravdová klasika. Can't Get Out of My Head a Kylie Mino. To byly aktuální minuty na Hit Radio. A ty budoucí, ty budou patřit třeba partičce Baby Bird a hitu You're Gorgeous. Fantastická věc, která vás čeká a nemine. Už za chvíli na Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Zvonec a konec. Tohle je finále dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia vám budeme hrát zase zítra. Tradičně úderem 18. hodiny. Hezký zbytek pondělí.

Radio Faktor.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.